0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a pne se mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku. Jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklou starých oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten posížený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to lidská otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakuji ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu.

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vesnicí Plzeňského kraje roku 2026 se staly všeruby na severním Plzeňsku. Chátrající mosty přes Otavu u Dlouhé Vsi nahradí jeden nový. Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM a strana si dnes zvolí nové vedení. Bude převážně oblačno, během dne lokální přeháňky a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Lenka Lupínková. Všeruby na severním Plzeňsku se letos staly vesnicí roku Plzeňského kraje. Do jubilejního 30. ročníku soutěže se v regionu přihlásilo 22 obcí. Krajská hodnotitelská komise je všechny navštívila v průběhu května. Proč se všeruby do soutěže přihlásili, říká nezávislý starosta vítězné obce Václav Červenka.
2: Chtěli jsme ukázat, jak si tady žijeme. Já jsem starosta čáku roku. A teď třeba půl roku jsme něco tady udělali, tak jsme si řekli, že to ukážeme, jak tady žijeme, jak se tady máme rádi a jak se tady máme. A víme, že sem sejde strašně lidí, vlastně všech těch 22 obcí by se tady mělo sejít, veškerý delegace, takže očekáváme 1000, možná i přes 1000 lidí. No a my jim tady prostě uděláme nějakou show, takovou, jakou umíme.
0: Slavnostní vyhlášení letošního ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje se uskuteční ve Všerubek v neděli 12. července. Na Šumavě začala stavba nového železobetonového mostu přes Otavu u Dlouhé Vsi. Přijde na 137 milionů korun a nahradí 3 staré mosty, které už jsou v havarijním stavu.
3: Nový most na silnici druhé třídy směrem na Hartmanice vznikne proti proudu řeky nad těmi současnými a po jeho dokončení staré mosty půjdou k zemi. Podle vedoucího přípravy a realizace akcí správy a údržby silnic Radka Kadlece potrvají práce 20 měsíců. Řidiči budou úsekem projíždět jedním jízdním pruhem a dopravní omezení začnou platit během několika dnů. Z Dlouhé Vsi Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
4: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liním. Sport. Cyklista Jan Hirt vybojoval v 19. etapě Giro d'Italia 11. místo. Nejlepší z trojice Čechů v závodu se dostal do úniku, ale náskok neudržel. Vyhrál Američan kus. Růžový trikot pro celkového lídra patří i dál Dánu Vingegaardovi. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezonu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Ve Slovensku zvítězil Ital Ferraci. Druhý skončil Polák Pašut.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, kolem poledne a odpoledne lokální přeháňky a bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů na horách, 21 až 24 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby ho předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Dobřanech je až do prosince uzavřena ulice Palackého a ulice Tylova. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno v sobotu 30. května, naladili jste Český rozhlas Plzeň. My se na úvod dnešního dobrého rána podíváme na silnice, kde s opravami nově pomáhá umělá inteligence. Speciální algoritmus českých vědců totiž dokáže odhalit i ty nejmenší praskliny, a to dřív, než vám poškodí auto. V rubrice Náš příběh si ze všeho nejdříve připomeneme 100 let od narození legendárního plzeňského profesora Jaroslava Slípky. Na tohoto výjimečného histologa a embryologa, který prostudoval statisíce mikroskopických preparátů, zazpomínáme už za chvíli.
6: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 5:11.5. V červnu uplyne 100 let od narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systému imunitního, nervového a endokrinního. Miloval poznávání, neustále se vzdělával a jakožto přírodovědec v širokém slova smyslu prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
1: Dokázal udělat z mikroskopu, u kterého strávil velkou část života, jakési okno, a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás do dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
2: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jaký to byl člověk?
1: Radostný, veselý, s obrovskou intelektuální převahou, kterou ale vždycky používal k tomu, aby sdílel, pomáhal, vysvětloval. On dokázal sám prožít a druhým předat radost toho, že něco pochopí, prozkoumají, poznají a zabudují do svého vnímání světa.
2: A jako učitel, pedagog byl i pedant?
1: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich skondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
2: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
1: Já bych namísto jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byla situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
3: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na Ústavu histologie známých plzeňských autorů, a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
2: Kam až pana profesora Slípku dovedla jeho, jak on říkával, lidsky zakódovaná touha po poznání?
1: Několik dekád zůstal vysoce tvořivý díky své lidské pokoře. Musel kompletně zvládnout několik etap vědecké metodologie, která se i v našem oboru prudce proměňovala vstupem genetiky, poznatky z molekulární biologie a podobně. A možná by posluchače, ač to nemohou vidět, zaujalo. My tady máme třeba před sebou jednu z jeho přednášek na vědeckém kongresu. Jsou to vlastně folie větší než formát A4, které jsou ručně nakresleny barevnými fixy, kde jsou nakresleny stavby zárodků různých obratlovců. Ručně je to popsáno, barvami zvýrazněno. A to byl vlastně předchůdce dnešního PowerPointu, se kterým se pan profesor potom samozřejmě také naučil dělat na přednáškách, ale pořád tam byl jeho rukopis a vlastně ruční obrázky a malby.
2: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
1: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
2: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Brian Adams, Rod Stewart a tím třetím mušketýrem v písničce All for Love byl Sting. 5 hodin 19 a půl minuty posloucháte Český rozhlas Plzeň.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno kolem poledne a odpoledne. Očekávejte lokální přehánky a bouřky, večer srážky ustanou a oblačnost začne ubývat. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Posloucháte sobotní Dobré ráno. Čeští odborníci naučili umělou inteligenci odhalovat výmoly na cestách. Díky tomu mohou silničáři jednodušeji zjistit poškození vozovky a zajistit tak opravu. Výhodou je, že aplikace rozliší i malou prasklinu. Povídat si o tom budeme po další písničce.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za 6,5 minuty bude půl šesté s vámi Český rozhlas Plzeň. Najít výmoly na silnici dříve, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, kteří v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii stav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušena v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici, a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jdete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Barvy mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když se takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než včera. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Dnes se v Plzni a okolí koná 20. ročník Luck Racing Rally Plzeň. Start je na programu v 9:30 dopoledne v Univerzitní ulici na Borech. Na cílovou rampu v prostoru u zvonu dorazí nejlepší posádky v 17 hodin. Informoval o tom ředitel závodu Jiří Jasman. Šermíře, stará řemesla nebo dobovou hudbu nabídne víkendový program na šumavském Kašperku. Hlavní inspirací bude doba vlády zakladatele hradu Karla IV. Řekl to kastelán hradu Václav Kůz. Návštěvníci se například dozví o těžbě zlata nebo o bylinkách a o ranhojictví ve středověku. Na akci je možné dorazit v sobotu i v neděli od 10 do 16 hodin. V Šeruby na severním Plzeňsku se staly v plzeňském kraji vesnicí roku 2026. Hodnotitelskou komisi přisvědčilo zejména bohatým a společenským životem, péčí o krajinu a zeleň i promyšleným přístupem k

0: rozvoji obce. Slavnostní vyhlášení 30. ročníku krajského kola soutěže Vesnicí roku bude ve Všerubek 12. července, uvedla to mluvčí kraje Eva Mertlová. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minaura z Austrálie porazil 3-1 na sety. A ještě dnešní počasí. Čekejte převážně oblačno, kolem má poledne a odpoledne lokální přehánky a bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je až do konce června uzavřena ulice Markita, důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Polence Lupínkové vám hezké ráno s Českým rozhlasem Plzeň přeje 2,5 minuty po půl šesté Ondřej Kapic. Dnes je sobota 30. května.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ze zápisníku sportovce bude číst Miloslav Šimek.
2: Ze zápisníku sportovce. U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou, neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší, zejména pak po 10. sklence rumu. Maminka se napila naposledy při svatbě a od té doby nevystřízlivě. Bratr vůbec nepije a jistě jen neprávem se mu přezdívá Demijohn. Je přirozené, že já, sa takto veden, jsem obcházel restaurace širokými oblouky a nenávistně plíval na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz si koupili švihadlo a raději potýrali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Sport byl můj život. Hned ráno, když jsem vstal ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele i dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval erárním papírovým ručníkem a pak v kupé napsal úkoly do školy. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne. Vybíravý jsem nebyl. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde z je sebral. Ve škole jsem se pak nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny odbýval, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, před čímž jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nekouřili a za ušetření peněz koupili si švihadlo a řádně potýrali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer jen otočil, vzal jsem si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím kočirákem jsem při svitu svatojánských mušek prolistoval své album sportovců.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: skupina Alfa Vil v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, 3:45.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, kolem poledne a odpoledne se objeví lokální přehánky a bouřky, večer pak srážky ustanou a oblačnost se začne protrhávat. Teploty dnes odpoledne 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupně Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Curychu se dnes rozhodne o finalistech hokejového mistrovství světa. Mluvit o tom bude Lenka Lupínková ve zprávách za 6 minut.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Je světový den roztroušené sklerozy. Lidé v Klatovech mohou požádat o zápůjčku z fondu rozvoje bydlení. Novou bezbariérovou expozici připravují v Muzeu Jižního Plzeňska v Plovicích. Bude převážně oblačno, během dne lokální přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Dobré ráno. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
3: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, tak neodpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
4: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
5: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme měli nějakých 6 měsících.
4: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Město Klatovy vyhlásilo 15. kolo žádosti o zápůjčky z fondu rozvoje bydlení. Finanční prostředky mohou pomoci s opravami domů a bytů i se vznikem nových bytových jednotek, píše to město Klatovy na svém webu. Termín pro podání žádosti je do 3. června tohoto roku. Finanční prostředky z fondu rozvoje bydlení je možné poskytnout jako pomoc k odstraňování zanedbanosti obytných budov a bytů anebo na vytvoření nových bytových jednotek formou nástaveb a vestaveb. Novou archeologickou expozici chystají v Muzeu Jižního Plzeňska v Plovicích. Vznikne v zámeckém sklepení. Náklady jsou přes 6 milionů korun, z toho většinu pokryje evropská dotace z programu IROP. Jak dodává ředitelka muzea Radka Křížková-Červená, expozice by se měla otevřít příští rok v létě.
6: Ta archeologická expozice bude řešení grafické, virtuální realita a tak podobně. Myslím si, že to zaujme návštěvníky všech věkových kategorií. A samozřejmě se snažíme připravit expozici tak, aby byla přístupná všem, to jest i návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace.
1: Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude dnes po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dále neúnosná. Průsmykem projede ročně skoro 11 milionů aut. Úřady radí motoristům se Tyrolsku raději dnes vyhnout. Omezení dopravy potrvá do 19 hodin večer.
2: Sport.
1: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem, večer se Kanada utká s Finskem. Tři české páry postoupily do osmifinále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší 16 probojovali Nušejfrová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, kolem a poledne a odpoledne lokální přehánky a bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré nebo velmi dobré, večer budou místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Rokycanech neprojedete ulicí Svazu bojovníků za svobodu. Uzavírka potrvá až do konce května. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český rozhlas Plzeň, sobota 30. května na hodinách 6 hodin 5 minut. Co nás v nejbližších minutách čeká, tak spolu s námi se vypravíte za litickými pozemními hokejisty a také hokejistkami. Extraligu totiž čekají dva klíčové víkendy celé sezóny a startuje semifinále playoff. Ženy přivítají už v 11 hodin doma Pragu a muži se od 3 odpoledne představí v Hostivaři, kam jedou jako jasní favorité. Podrobnosti uslyšíte po 6:45. Teď krátce po 6:00 se vrátíme na počátek let 90., kdy do kin vstoupilo pokračování úspěšného filmu Disco příběh. No a v něm zazněl právě hit Právě začínáme.
8: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

Za 4 minuty bude 6:45. Máme sobotu 30. května, svátek slaví Ferdinand. Je to jméno germánského původu a vykládá se jako odvaha k míru. Narozeniny slaví například výtvarník a režisér Jan Balej, literární a kulturní kritik Martin C. Putna, hokejista Jiří Šlégr nebo kanoista na divoké vodě Lukáš Rohan. Všem dnešním oslavencům přeji jen to nejlepší a posílám Abu.

0: Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Více oblačnosti a místy zaprší, tak bude vypadat dnešní den. Má převažovat oblačnost, počátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky, kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně. V ranním vysílání se už za chvíli vypravíme za Litickým pozemními hokejisty. Ty čeká víkendový dvojzápas semifinále play-off nejvyšší soutěže.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, jsou 6:45. V extralize pozemních hokejistů a hokejistek přichází dva rozhodující víkendy celé sezóny. Letické hráče a hráčky čeká dnes úvodní semifinále playoff ženy. Ženy přivítají v 11 hodin Pragu, muži se od 15 hodin pak představí v Hostivaři. Ta obsadila v základní části čtvrtou příčku. Litice tak jdou, co by vítěz dlouhodobé soutěže, do vyřazovacích bojů jako favorit.
1: V posledním zápase jsme s nima u nich vyhráli, nicméně samozřejmě všichni ví, že to nic neznamená, že semifinále prostě specifická dvojice zápasů. Jsem moc rád, že již léta je to dvojice zápasů, protože v jednom utkání by ten výsledek někdy mohl ulítnout a v těch dvou zápasech se poměrně vždycky ta kvalita těch týmů prostě vyjádří výsledkově.
2: Myslí si před víkendovým semifinálovým dvojutkáním litický trenér Tomáš Levý. Toho těší, že se do sestavy pro playoff vrací kapitán a velká osobnost plzeňského celku Adam Uhlíř.
1: Vrátil se nám do sestavy Adam Uhlíř, což je samozřejmě důležitý, i když musím říct, že kluci ten měsíc a půl bez něj zvládli zápasy, ale žádný ten zápas jsme vlastně neovládali v první polovině, vždycky se to zlomilo až ve druhé polovině, což je docela zajímavé a signalizuje to několik věcí.
2: Litice vyhráli základní část pozemkářské extraligy před Slávií. Teď narazí na možná překvapivého účastníka semifinále, čtvrtou Hostivař.
1: Na soupeře se určitě pořádně připravíme, protože náš cíl je jasný, postoupit do finále a tam se soupeřem, ať bude jakýkoliv, tak udělat všechno pro to, abychom ten zápas vyhráli, anebo se prostě oni pořádně poprali o ten výsledek.
2: Věří litický kouč Tomáš Levý. Jeho tým půjde do semifinále v roli favorita s cílem zajistit si účast ve finále, které se bude hrát 6. června v Hradci Králové.
1: Kluci se určitě na tyhle zápasy těší, protože po evropském poháru, který jsme měli na začátku dubna o Velikonocích, tak od té doby vlastně hráli zápasy se soupeřema, který byli velmi vyrovnaní, který nám nedali nic zadarmo a díky tomu, že teda jsme nebyli v plné sestavě, tak pro ty kluky ty zápasy většinou byly určitou část utkání poměrně těžké. A teďko s Adamem ta osa toho týmu zase bude o něco lepší, tak uvidíme, jak je zvládneme. Nicméně, jak jsem říkal, těšíme se na ně moc. Je to zase něco, proč se ten sport dělá, pokud je těm vyhecovaným, důrazným, rychlým a do poslední chvíle většinou se neví, jaký bude výsledek, tak proto se tyhle ty zápasy hrají a proto se taky trénuje na ně.
2: Uzavírá trenér Tomáš Levý. Úvodní semifinále odehrají Plzeňané v Hostivaři od 15 hodin. Nedělní odveta pak začíná v Liticích ve 4 odpoledne. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Mám naději, že uslyšíš

0: jak žil bych rád.
1: Tolik Pavel Bobek, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jako každé dobré ráno i v tom dnešním vám co půl hodinu nabízíme zprávy. Ty dnešní přepravuje Lenka Lupínková. 6 hodin 25 minut.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj podpoří literární tvorbu a publikační činnost dotacemi v celkové výši 1,5 milionu korun. Mluvčí kraje Eva Mertlová uvedla, že peníze půjdou na vydání knih, publikací a dalších projektů zaměřených na regionální historii nebo autorskou tvorbu spojenou s krajem. I dnes pokračují oslavy 900 let od první písemné zmínky o hradu Přimda na Tachovsku. Program na nejstarším kamenném hradu v Čechách začne v 10 hodin a nabídne prohlídku tržiště a rytířského ležení. Dobovou hudbu ve 14 hodin projde knížecí průvod a na večer jsou nachystané koncerty. Podrobnější informace naleznou zájemci na webových stránkách hradu. Planá na Tachovsku poskytne dotaci 500 000 na opravu části krovu místního zámku. Historická stavba ze 14. století vystřídala mnoho majitelů a dlouhá léta chátrala. Teď ho vlastní soukromá firma, která památku postupně opravuje. Uvedla to starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN. Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. První posilou fotbalistů Plzně se stal Babukar Fál. Gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a podepsal smlouvu na 4 roky, jak uvedla Viktoria na svém webu. A ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno, zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech je uzavřená Nerudova a Voříškova ulice, náměstí Míru a přilehlé komunikace. Důvodem je cyklistický závod Král Šumavy. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy měla Lenka Lupínková, Ondřej Kapis přeje příjemné sobotní ráno 2:30 po 6:30. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, nás už za chvíli čeká pokračování dětské ankety Ahoj rádio. V tom dnešním se dětí budeme ptát, kdo je to kolenovrt.

0: Kdo je to kolenovrt?
1: To si furt vrtí kolenem. Že vrtá kolena.
2: Kolenovrt je, když někdo do někoho vrtá kolena.
1: Vrtí hlavou?
3: Je to plas?
4: Že má díru v kolenu.
3: Může předpovídat počasí.
5: Že když někoho chytne za nohu, tak bude mu vrtět nohu.
6: Tak si zlomí nohu.
7: Ahoj, rádio!
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
9: Breathless drive on a downtown street.

0: počasí.
1: Dobré ráno, za půl minuty bude 6:45. Dnes bude převažovat oblačno, zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer pak budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Porostrojní železnice Břasy a nádraží Stupno zvou na jízdy historickým motorovým vozem M131 Hurvínek a historickým autobusem Karosa HL11 nebo na prostrojní železnici Břasy. Program v Břasích potrvá od 10 do 17 hodin a vedle jízd na parkové železnici je připraven i skákací hrad a stezka s úkoly. Stupno láká na prezentaci Muzea dopravy Strašice a výstavu v K21 Houpací koně a stará vesnice. Železniční muzeum Stupno je pro vás otevřené od 9:30 dopoledne do 16 hodin. Jízdárna Světce v Tachově zve na festival Dveře jízdárny do Kořán. Na zahajovacím koncertu od 15 hodin vystoupí Spirituál kvartet a Plzeňská filharmonie. V Rihovaru v Janovicích nad Úhlavou se od 14 do 17 hodin koná akce Indiánská show a Den dětí. Kinočakan v Domažlicích promítne od 8 hodin večer nový český snímek Jana Svěráka Pět švestek. Ve Vodňanské stodole, ve vodním újezdu u Dobřan, je od 14 do 18 hodin na programu Věda hrou pro děti i dospělé s názvem Vědobraní. Areál dětského tábora Andrejšky ve Starém Plzenci láká od 10 do 17 hodin na dětský den. Připraveny jsou soutěže, rukodělná dílnička a provoz na úzko rozchodné železnici. Ve Starém Plzenci od 13 do 18 hodin ožije také Malostranské náměstí, kde se konají slavnosti založení Staré Plzně. Na Malé straně budou k vidění například souboje rytířů a střelba z luku a kuše. Přechystány jsou také komentované prohlídky na rotundě svatého Petra a Pavla nebo v kostele Narození Panny Marie. A zoologická a botanická zahrada města Plzně zve na Den dětí a všech zvířat. Program je připraven od 10 do 16 hodin a zahrnuje třeba pohádkovou knižní stezku s medvídkem Pů a lesní pedagogiku.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Brambor je přebytek, pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Ulice Za Rybárnou v Plzni bude od pondělí znovu po rekonstrukci průjezdná. Čeští a bavorští vědci vyvinuli prototyp pomůcky pro trénink pánevního dna. Dnes bude převážně oblačno, lokálně přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Je sobota 30. května. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Dobré ráno. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
4: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
3: Od pondělí 1. června se znovu po rekonstrukci otevře ulice Za Rybárnou v Plzni. Podařilo se tam vybudovat novou dešťovou kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení. Součástí stavby jsou nové chodníky pro pěší a smíšená stezka pro pěší a cyklisty, říká mluvčí magistrátu Hana Josefová.
5: Ulice Za Rybárnou v Plzni díky rozsáhlým úpravám nabídne vyšší bezpečnost pro chodce, cyklisty i řidiče a lepší napojení oblasti Výsluní na Zborovskou ulici. Před zahájením rekonstrukce bývala tato křižovatka často ucpaná, tvořily se na ní fronty. Oprava ulice Za Rybárnou probíhala současně s rekonstrukcí Zborovské ulice, jejíž součástí je i Tyršův most.
3: Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu vyvinul nový neinvazivní systém pro trénink pánevního dna. Pomůcka podobná kalhotkám dokáže pomocí senzorů rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Podle urogynekologa Zdeňka Rušavého z lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy totiž asi třetina žen kontrolovat svaly pánevního dna neumí.
6: Tato věc vlastně umožní ženám, aby si sami na sobě ověřili, zda jsou oni ty, které umí posilovat svaly pánevního dna, a odliší to ty, které tohoto schopné nejsou a ty potřebují specializovanou péči. Fyzioterapeuta nejčastěji, který jim ukáže pomocí nějakých technik anebo pomůcek, jakým způsobem správně kontrahovat.
3: Vývojový tým teď hledá investora pro uvedení pomůcky na trh. V Budapešti se dnes hraje finále Ligy mistrů. V zápase se utkají fotbalisté Arsenalu a pařížského PSG. Na možné výtržnosti ale nebudou dohlížet policisté jen v maďarské metropoli. Před nepokoji varuje i policie v Paříži. Do ulic nasadí 8 000 policistů. Utkání začne v 18 hodin českého času.
1: Sport.
3: Hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále play-off NHL nepostoupil. Carolina porazila Montreal 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár tak zůstává jediný Čech. Proti Carolině bude stát Vegas Golden Knights útočníkem Tomášem Hertlem.
1: Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vál bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Ve Stříbře je až do konce června uzavřena ulice v Domkách. Důvodem jsou stavební práce. Jděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné předposlední květnové ráno, posloucháte Český rozhlas Plzeň, máme 7:05. Kam nás zavedou další minuty? Tak vydáme se do kalendária za Petrem Jungmanem a hned poté zamíříme na Šumavu. Kaple ve Svojších u Rejštejna, která ještě před měsícem vypadala jako zapomenutá ruina, má totiž díky spolku Víla v Šumava a desítkám dobrovolníků novou střechu. Jak obnova této památky spojuje lidi z celého kraje, uslyšíte po 7:45. A pokud na dnešek plánujete výlet, určitě nevynechejte předpověď počasí přímo od zdroje.
8: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Teď Schläger.
2: A já přeju hezkou sobotu.

0: Pěkrát se po 4:15, tedy přesně minuta, máme sobotu 30. května. Vysvobození od náletů, odstranění odpadků a zbořených částí a nová střecha. Tak to vše už má kaple ve Svojších u Rejštejna za sebou. Zhruba před měsícem tam s pracemi začal spolek Výlav Šumava. A není na to sám. Kdo s obnovou schátralé kaple pomáhá, co je třeba ještě udělat a kdy bude hotovo, to si řekneme v dobrém ránu už za pár minut. Počasí. Teď je ale na řadě čerstvá předpověď počasí. Vítám u telefonu meteoroložku Janu Adamovskou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Na jaké počasí se tady dnes máme připravit?
1: Tak dneska, dá se říct, přijde změna. Očekáváme už více oblačnosti a postupně i srážky. Přes naše území bude přecházet frontální systém. Teď to ráno je poměrně teplé, pohybují se teploty až do 19 stupňů a odpoledne budou ještě letní, vystoupí až 28 stupňům, na horách do 24 a kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky. Večer ty srážky budou od severu ustávat a zároveň začne ubývat oblačnost a jak ty bouřky budou intenzivní, to budeme ještě upřesňovat, ale dneska vysoké úhry nečekáme. Výjimečně by mohlo spadnout sice i kolem 20 mm srážek, ale nebude to nějak plošné. Hlavním rizikem budou spíše nárazy větru a výjimečně se mohou objevit i kroupy. A co se týče obecně větru, tak zatím nám fouká slabý, během dne bude poměrně větrno, bude nám foukat mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách by ten vítr zesiloval.
0: Tak jako byste mi četla myšlenky, chtěla jsem se zeptat na kroupy, řekla jste, že výjimečně. Jestli bude více foukat, také bude více foukat v bouřkách. Znamená to, že tento déšť a bouřky sníží třeba teploty, které budou panovat zítra?
1: Tak malinko chladněji bude, ale úplně ne. Maxima očekáváme do 27 stupňů, ale zítra těch přeháněk a bouřek bude více a hlavně tedy ve večerních a nočních hodinách.
0: Z dneška na zítřek tedy?
1: Ne, z
0: neděle na pondělí.
1: Z neděle na pondělí.
0: Tak teď už mi to je úplně vše jasné. Jana Adamovská, děkuji za předpovědi a přeji pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: Právě vidím nás tak.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora pro vás v sobotním dobrém ránu. Kaplička ve Svojších u Rejštejna na Šumavě má novou střechu. Ještě před měsícem přitom vypadala jako zapomenutá ruina odsouzená k zániku. Teď spojuje lidi. Opravovat ji začal spolek Výlav Šumava a přátelé a dobrovolníci nejrůznějších profesí se mu hlásí dlouho dopředu.
1: No, zaujímal nás Richard, když dával na sítě, že tuhle kapličku dostali a že by ji chtěl renovovat.
2: To už říká Jiří Svátek z mezinárodní firmy, která se zabývá výrobou nářadí.
1: Každý tým od nás tak má jeden den dobrovolnický. Díky tomu můžeme jeden den odpracovat někomu a věnovat mu vlastně těch našich pár hodin.
2: Ale teď tady děláte krovy a střechu.
1: Přesně tak. Zákazníci od nás se tímhle tím právě zabývají, tak my i my musíme tuhle práci znát a proto jsme takový trošku specialisti na to.
2: Kaplička ve Svojších už má střechu. Vlastně z ruiny jí tady vybudoval spolek Výlav Šumava.
3: Začali jsme tím, že jsme museli odvést rozpadlou střechu, na kterou spadnul strom, ten starý eternit, rozstřídit to všechno, vyčistit.
2: Předsedou spolku Výlav Šumava je Richard Brož.
3: Pak jsme obouchali celou starou omítku, který jsme to tady vyčistili.
2: Ty práce hodně tady jsou založeny na dobrovolnictví.
3: Je to tak, vlastně veškerý materiál, tady to dřevo na tu stavbu nám dala jedna firma ze Sušice, no a pak tady ty řemeslníci tady dělají střechu.
2: Co bude teď následovat?
3: Teďkom budeme řešit omítku. No.
2: Taky dobrovolníci.
3: To už se nám pozval člověk, který právě že celý život restauruje různý kostely a má právě s tím dlouholetou praxi. A jestli bude omítka nebo jestli necháme ten kamen, tak jsme začali zjišťovat historicky a historicky pravděpodobně ta omítka byla, protože ta kaple by to nevydržela. Takže se udělá vápená omítka, aby to bylo prostě, jak to mělo být.
2: Když vejdeme dovnitř, tak nad námi už je tady ta vonavá střecha. Kaplička je prázdná.
3: My když jsme tu kapličku dostali, tak byly tady jenom odpadky, takže my už vlastně kusama, který se zabývají tou starou Šumavou a jsou to řemeslníci z Kašperských hor, tak ty už nám vlastně vyrábějí krásný stolový oltář a umrčí prkna, který budou venku, protože ta kaplička taky sloužila jako márnice, protože když prostě v zimě někdo zemřel, tak se sem ukládali prostě do jara, takže venku budou umrčí prkna.
2: Komu ta kaplička je zasvěcená?
3: Vlastně nevíme, ale teď už víme, komu zasvěcená bude a to jsme mysleli společně s tím naším patronem, kterýho už brzo oznámíme, takže na to si budete muset ještě počkat.
2: Opravenou kapličku tady chtějí slavnostně vysvětit po letních prázdninách. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než včera. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Všeruby na severním Plzeňsku se staly v plzeňském kraji vesnicí roku 2026. Hodnotitelskou komisi přesvědčilo zejména bohatým společenským životem, péčí o krajinu a zeleň i promyšleným přístupem k rozvoji obce. Slavnostní vyhlášení 30. ročníku krajského kola soutěže vesnicí roku bude ve Všerubech 12. července, jak uvedla mluvčí kraje Eva Mertlová. Dnes se v Plzni a okolí koná 20. ročník Lake Racing Rally Plzeň. Start je na programu v 9:30 dopoledne v Univerzitní ulici na Borech. Na cílovou rampu v prostoru u zvonu dorazí nejlepší posádky v 17 hodin, informoval ředitel závodu Jiří Jasman. Šermíře, stará řemesla nebo dobovou hudbu nabídne víkendový program na šumavském Kašperku. Hlavní inspirací bude doba vlády zakladatele hradu Karla IV., řekl to kastelan hradu Václav Kous. Na akci je možné dorazit v sobotu i v neděli od 10 do 16 hodin. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v 8. finále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. A ještě dnešní počasí. Bude převážně oblačno, zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech je uzavřená

0: Nerudova a Voříškova ulice a také náměstí Míru a přilehlé komunikace. Důvody mi cyklistický závod Král Šumavy. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sobotní ranní zprávy připravila Lenka Lupínková. 7:03 vám příjemné 30. květnové ráno přeje Ondřej Kapic. V seriálu Místopis západních Čech zamíříme tentokrát do Nýřana na severním Plzeňsku. Tohle město žije neuvěřitelně pestrým spolkovým a sportovním životem. No a zajímavá je ale i jeho historie. Starostka Pavlína Cajsová, totiž kolegyni Anděle Blaškové, prozradila, jak vůbec vznikl samotný název Nýřany a proč nikdo přesně neví, kdy padla první písemná zmínka. No a než se tak stane, potěšíme vás Michalem Tučným a skupinou Holky.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Přesný rok první písemné zmínky neznají. Mají tam novorenesanční radnici, kostel svatého Prokopa a barokní kapličku, která stojí na původní návsi. Řeče o městě Nýřany na severním Plzeňsku. Teorii o původu názvu řekla kolegyně Anděle Blaškové, starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022, Pavlína Cajzová.
2: O tom, proč se naše město jmenuje právě Nýřany, panuje řada dohadů a teorií. Historici se nejvíc shodli na tom, že název našeho města vychází ze slova Nýřany, tedy nora. Podle toho bychom tedy měli být obyvateli žijícími v norách. Jestli je to pravda nebo ne, to opravdu nevím, ale dnes už v každém případě v norách nežijeme.
3: Jaká je historie města? Zaměříme se na první písemnou zmínku. Kdy byla a při jaké příležitosti k ní došlo?
2: První písemná zmínka o Nýřanech je z roku 1272 ve zvláštní listině, kterou papež Řehoř X. klášteru v Chotěšově potvrzuje jak nový majetek, tak všechny dřívější statky. Tam právě mezi 22 vesnicemi, které klášteru daroval kníže Hroznata, je i ves Nýřany, tedy Nýřany. Podle některých pramenů byl ale rok 1272 stanoven chybně a má jít až o rok 1273. Další prameny potom zmiňují existenci vesničky Nýřany ještě před tímto letopočtem, tedy ještě před založením kláštera v Chotěšově, které je uváděno některými historiky v letech 1195 až 1197 a podle novějších historiků pak v letech 1202 až 1210. Přesný rok první zmínky tedy vlastně neznáme.
3: Z pamětihodností, které se ve městě nacházejí, můžeme jmenovat novorenesanční radnici z roku 1885 s malovaným stropem v obřadní síni.
2: Zajímavostí je, že radnice byla postavena ještě před povýšením Nýřan na město, to bylo až v roce 1892. Dále u nás máme kostel svatého Prokopa, ten stojí na Masarykově náměstí, je postaven v pseudogotickém slohu a byl postaven obcí v letech 1903 až 1904.
3: Na původní návsi se pak nachází barokní kaplička.
2: Ta původní kaplička ze 16. století se bohužel nedochovala. Znovu byla postavena v 18. století. Potom bohužel chátrala a nejvíc utrpěla při výstavbě nového sousedního sídliště v 80. letech minulého století. Proto byla v roce 1991 z prostředku města opravena a následně znovu vysvěcena a zasvěcena svatému Václavu. Vedle kapličky se nachází socha svatého Jana Nepomuckého. Tato plastika je z roku 1862. Původně stála poblíž křižovatky silnic ve směru na Plzeň a město Touškov, ale byla přemístěna na vhodnější místo vedle barokní kapličky.
3: Seznamuje se zdejšími pamětihodnostmi starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Cajzová. Největší kulturní akce je tady Den města Nýřany, který letos připadne na 20. června. Pro turisty je zde zajímavá například přírodní rezervace Janovský mokřad. Z Nýřan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude převažovat oblačnost, zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přeháňky, kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přeháňky a bouřky i jinde. Večer pak srážky od severu postupně ustanou a zároveň začne i ubývat oblačnost. Teploty dnes 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Jsou 3,5 minuty po 7:45.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: O čtení a o románu Na dvoře Vévodském si budou povídat Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák.
2: Jestli pak jste, kolegyně, četla román Na dvoře Vévodském?
3: No.
2: Jo?
3: No, nečetla.
2: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
3: Teď tady? No, vy jste se pomát.
2: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska?
3: Kterýho Jiráska?
2: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
3: Jo, Jirásek, no. No. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě. Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, no to já přímo zbožňuju. No. To čtěte.
2: Alois Jirásek, no. Na dvoře Vévodském. V jizbě pana učitele Podhájského.
3: Snad Podskálského.
2: Ne, Podhájského, prosím. Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
3: Jste říkal.
2: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskálského...
3: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
2: No, protože mě blbnete. Podhájského samozřejmě. Alois Jirásek. Na dvoře.
3: Vévodském.
2: V jizbě pana učitele Podhájského...
3: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte.
2: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
3: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
2: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit, jak si... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
3: rozhled. No, víte co, půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
2: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tady tam má antikvární cenu, jo. A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
3: No to nemyslíte vážně? Vy to mě necháte takhle napnuto?
2: Ano, takhle napnuto.
3: No ne, já umřu z vědavostí. Co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského?
2: To si klidně umřete, kolegyně.
3: Víte, jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
2: Co to?
3: Sadista.
2: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
3: No to, dejte pokoj. Ukažte.
2: Pěkně.
3: A teploučko.
2: A teplo v jizbě.
3: Fakticky. No to byly teda divný časy.
2: No počujte, proč?
3: No učitel na venkovský škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Klatovsku se jede už po 33. cyklomaraton Král Šumavy. Italské prohlídky nabízí o víkendu zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku. Polsko získalo první část peněz z unijní půjčky na obranu. Dnes bude převážně oblačno, lokální přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné sobotní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Na Klatovsku se dnes jede jeden z největších cyklomaratonů v Česku, Král Šumavy. Přihlásilo se kolem 3000 závodníků. Připravené jsou pro ně trasy od 20 do zhruba 100 kilometrů, které vedou Šumavou a po Šumavím. Většinou mimo silnice. I tak by měli být řidiči v regionu opatrní, upozorňuje policejní mluvčí Michal Šen.
3: S ohledem na konání Krále Šumavy žádáme řidiče, aby dbali zvýšené pozornosti při řízení motorových vozidel s ohledem právě na ty cyklisty, aby nedošlo k nějakým vážným dopravním nehodám. Jinak policisté budou dohlížet nad bezpečností a plynností silničního provozu, aby předcházeli i těmto událostem.
1: Závodníci startují do zhruba 10 hodin z Klatovského náměstí. Cíl je v Klatovech na atletickém stadionu. Na italské prohlídky zve zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku. Během hodinové návštěvy si zájemci prohlédnou reprezentační prostory vznešeného patra, uvidí božský salonek nebo novogotickou kapli a projdou loveckou chodbou s bohatou sbírkou trofejí. Pokračuje průvodkyně Iveta Šoralová.
4: Speciální italské prohlídky vás jako návštěvníky provedou nejen zámeckými sály, ale i chutěmi a příběhy slunného jihu. A k tomu vyprávění o neorenesanční architektuře s grafitem nebo malbách římských bohů.
1: Italské prohlídky na zámku Žinkovy potrvají do 7. června. Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun. Z programu je získá po částech.
5: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15 hodin a 20 minut bude Švýcarsko hrát s Norskem. Ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety nad Australanem Demi Norem. Menšík je tak v singlu po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku se mohou v jeho východní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Horažďovicích v Zářičské ulici opravují most a silnice je v těchto místech zcela uzavřená. Uzavírka potrvá až do listopadu. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 5 minut. V další části dnešního Dobrého rána se nejdříve s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo, podíváme k moři a zjistíme, které je od našich hranic vlastně nejblíž. No a pak před 8:30 zamíříme na Tachovsko, kde dnes Česko-bavorský spolek oživí zaniklou obec Pastvina. Hezkou sobotu.
7: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Bude převažovat oblačnost, zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer pak budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i obývat oblačnost. Teploty 25 až 28, na horách okolo 24 stupňů. Jak bude zítra, o tom si zhruba za půl hodiny popovídám s meteoroložkou Janou Adamovskou.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Na Tachovsku dnes oživí po válce vysídlenou a postupně zaniklou obec Pastvina neboli Heldrot. Podrobnosti přidáme už za chvíli, přesněji po písničce Čmelák skupiny Divokej byl. 8 hodin 17 a půl minuty. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 20 minut. Na Tachovsku poblíž hranice s Německem si můžeme dnes připomenout zaniklou vesnici Pastvina, německy Heldrod. Historii a poválečný osud osady mezi obcemi Lesná a Studánka přiblíží Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce. Spolu s dalšími partnery oživí vesnici, která po válečném odsunu postupně zanikla a zbyla z ní jediná chalupa. V ní další desítky let žil neodsunutý starousedlík, hodinář Ferdinand Holík. I na jeho příběh dnes na Pastvině dojde.
1: Pan Holík k nám do Lesné chodil do obchodu nakupovat si základní potraviny.
2: Vzpomíná na obyvatele Pastviny Zdeněk Uhlík ze sousední Lesné.
1: No, vybavuju si staršího pana, který chodil zásadně pěšky, nosil takový zelený ten Hubertus, takový ten klasický batoh, takový ten pašerácký. A tím, jak opravoval hodiny a hodinky, tak od zápěstí až po loket měl vždycky ty hodinky vypáskovaný. Lidi ho znali a ty hodinky si k němu dávali opravovat a on si je zřejmě teda dával na tu ruku a zase potom, když je opravil, tak jim je vrátil. No. A v té místnosti, kde pobýval, tak měl samé hodiny, choval kozy a měl kozla a ten klasicky smrděl.
2: Hodináře Holíka si můžou lidé připomenout při rodinné procházce, která startuje dnes v 9 hodin u Tachovské Rychty. Dojdou až do Pastviny, kde bude program od 11 hodin. Jak upřesnil Matouš Horáček z pořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce, na místě bude třeba kinokavárna.
3: Budeme promítat sérii několika dokumentárních filmů, které se věnou vysidlování a dosidlování pohraničí.
2: Vysidlování a dosidlování pohraničí se budou věnovat i odpolední besedy s pamětníky a etnografy. Ve 14.15 farář požehná obnovenou kapli svatého Vojtěcha a Boží muka,
3: který byl kompletně zrekonstruovaný díky práci lidí v obci Studánka.
2: Organizátoři v Pastvině označí místa, kde stávaly budovy. Tato výstava bude i ozvučená.
3: Když to uvedu na příkladu třeba hospoda u Hofmeistrů, takže typický hospodský ruch.
2: Večer můžou lidé strávit u společného ohně a na místě i přespat ve stanu. Do zaniklé obce je možné přijít pěšky, přijet na kole nebo autem, anebo kivadlovým autobusem od Tachovské Rychty. Z Pastviny neboli Heldrotu, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj podpoří literární tvorbu a publikační činnost dotacemi v celkové výši 1,5 milionu korun. Mluvčí kraje Eva Mertlová uvedla, že peníze půjdou na vydání knih, publikací a dalších projektů zaměřených na regionální historii nebo autorskou tvorbu spojenou s krajem. I dnes pokračují oslavy 900 let od první písemné zmínky o hradu Přimda na Tachovsku. Program na nejstarším kamenném hradu v Čechách začne v 10 hodin a nabídne prohlídku tržiště a rytířského ležení, dobovou hudbu, ve 14 hodin projde knížecí průvod a na večer jsou nachystané koncerty. Podrobnější informace naleznou zájemci na webových stránkách hradu. Planá na Tachovsku poskytne dotaci 500 000 na opravu části krovu místního zámku. Historická stavba ze 14. století vystřídala mnoho majitelů a dlouhá léta chátrala. Teď ho vlastní soukromá firma, která památku postupně opravuje, uvedla to starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN. Umělci ze 16 zemí se představí v Plzni od 9. do 14. června na 36. ročníku Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v České republice nabídne 50 divadelních představení. Prodeje zájezdu na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy, jako je Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. První posilu fotbalistů Plzně se stal Babukar Fal. Gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a podepsal smlouvu na 4 roky. Uvedla to Viktoria na svém webu. A ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno. Zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na Klatovsku se jede cyklomaraton Král Šmavy. Uzavřené je náměstí Míru, ulice Vídeňská, Pražská, Plánická, Nerudova, Voříškova, Československý legií Kramerijova, Pavlíkova, Václavská a Zlatnická. Pozor, dejte také v okolí Klatov.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách Linky Lupínkové vám dobré ráno v sobotu 30. května přeje po vlnách Českého rozhlasu Plzeň Ondřej Kapic. Před námi je další vydání rubriky Slovíčkaření. Co myslíte? Je oukrop to samé, co oukropeček? Vše rozebereme za okamžik.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Oukropeček. Sedíš tady jako oukropeček, říkávala mi babička, to když jsem byl nemluvný, zamlklý a vystihla tak podstatu onoho přirovnání, které slovník vysvětluje jako nesmělého zakřiknutého člověka, který se všeho bojí. Asi vás hned napadne, že tady musí být nějaká souvislost s oukropem, jak je ještě dnes mnohde označována česneková polévka. Oukropeček by tedy mohl být malý zbytek tohoto pokrmu. Ale má to nějakou logiku? Seděl tam zakřiknutý a nesmělý jako zbytek polévky? Ne, tahle slova totiž spolu vůbec nesouvisí. Oukrop vychází ze slova kropiti, tedy v tomhle případě zalévati horkou vodou dle způsobu přípravy polévky, kdežto oukropeček má základ v polštině ve slově okrop, tedy hrůza. V litevštině tento výraz přímo znamená ustrašený. Tak vznikl český oukropeček.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bruno Mars v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň krátce před 8:45.
1: Počasí.
0: Rébus, jaké počasí nás čeká o víkendu, teď vyřešíme s meteoroložkou Janou Adamovskou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Začněme dneškem, jak bude?
2: Tak dneska se nám počasí změní, bude více oblačnosti a přes naše území bude rychle přecházet studená fronta a kolem poledne a odpoledne by se měly tvořit lokální přehánky a bouřky. Něco malého může být ale i předtím a večer pak budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnost. Během dopoledne budeme pravděpodobně vydávat i výstrahu na bouřky, kdy hlavním rizikem budou nárazy větru, ty mohou být kolem 65 km za hodinu a v Pošumaví i více a mohou se objevit i menší kroupy. A co se týče větru, co se týče teplot, tak teploty stále letní do 28 stupňů, na horách do 24 a zatím nám fouká slabý vítr, postupně se rozfouká mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně foukat a v těch bouřkách by ten vítr přechodně zesílil.
0: Ovlivní ta rychle postupující studená fronta počasí také zítra?
2: Tak zítra už nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu, teploty příliš neovlivní, zítra by měly ještě stoupat k 27 stupňům a zítra po ráno bude oblačnosti málo, během dopoledne nám začne přibývat, zatáhne se a přidají se přehánky nebo bouřky. Odpoledne pak bude pauza, srážky i oblačnost budou ubývat, ale později večer opět očekáváme četnější přehánky a bouřky. A co se týče těch silnějších bouřek zítřejších, tak zítra je potenciál pro výraznější srážky a kroupy, ale ta výstra se bude vydávat zase až zítra dopoledne. Uvidíme, jak to bude vypadat s jejich lokalizací.
0: Vše ještě upřesníte. Meteoroložka Jana Adamovská, děkuji a přeji pěkné ráno. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Po rozstrojení železnice Břasy a nádraží Stupno zvou na jízdy historickým motorovým vozem M131 Hurvínek a historickým autobusem Karosa HL11 nebo na parostrojní železnici Břasy. Program v Břasích potrvá od 10 do 17 hodin. Stupno láká na prezentaci Muzea dopravy Strašice a výstavu v K21 Houpací koně a stará vesnice. Železniční muzeum Stupno je pro vás otevřené od 9:30 dopoledne do 16 hodin. Jízdárna Světce v Tachově zve na festival Dveře jízdárny do Kořán. Na zahajovacím koncertu od 15 hodin vystoupí Spiritual Kvartet a Plzeňská filharmonie. V Lihovaru v Janovicích nad Úhlavou se od 14 do 17 hodin koná akce Indiánská show a Den dětí. Kinočekan v Domažlicích promítne od 8 hodin večer nový český snímek Jana Svěráka Pět švestek. Areál dětského tábora Andrejšky ve Starém Plzenci láká od 10 do 17 hodin na dětský den. Připraveny jsou soutěže, rukodělná dílnička a provoz na úzko rozchodné železnici. Ve Starém Plzenci od 13 do 18 hodin ožije také Malostranské náměstí, kde se konají slavnosti založení Staré Plzně. Na Malé Straně budou k vidění například souboje rytířů a střelba z luku a kuše. Přichystány jsou také komentované prohlídky na rotundě svatého Petra a Pavla nebo v kostele Narození Panny Marie. A zoologická a botanická zahrada města Plzně zve na Den dětí a všech zvířat. Program je připraven od 10 do 16 hodin a zahrnuje třeba pohádkovou knižní stezku s medvídkem Pů a také lesní pedagogiku.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. Startuje 20. ročník rally Plzeň. V rámci akce Proběhni si Brdy se můžou lidé zúčastnit virtuálního běhu. Dnes bude převážně oblačno, lokální přeháňky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Příjemný poslech vám má přeje Lenka Lupinková. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek. Ukazují to policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIPO testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Na Borech odstartuje v 9:30 20. ročník Luck Racing Rally Plzeň. Přihlášeno je 88 posádek, včetně Plzeňana Václava Pecha nebo dvojnásobného vítěze Vojtěcha Štajfa. Více řekne už ředitel závodu Jiří Hasman.
4: 9:30 rally odstartuje od parkoviště naproti ploché dráze a budeme pokračovat na osvědčené trati v bývalém okrese Plzeň-Sever na sever od Plzně. S drobnými změnami, něco je tam nového, takže tratě budou zajímavé, pestré a doufáme, že si to všichni užijí.
3: Nejlepší posádky se objeví na cílové rampě v centru Plzně v prostoru u zvonu v 17 hodin. Spolek Visit Rokycansko pořádá v Brdech virtuální běh. V rámci akce Proběhni si Brdy můžou zájemci do konce června absolvovat jednu ze tří tras během nebo chůzí. Pokud trasu úspěšně dokončí, dostanou pamětní medaily, pokračuje za organizátory Dagmar Fil.
5: Registrace probíhá jednoduše online na našem webu Visit Rokycansko. Tam najdete Proběhni si Brdy, vyberete si svoji trasu, zaregistrujete se a pak už můžete kdykoliv až do konce června vyrazit do Brd vlastním tempem.
3: Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská psychohypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Vyplývá to z tiskového prohlášení Evropského programu Kreativní Evropa.
0: Sport.
3: Pozemní hokejistky Litic přivítají v úvodním semifinále play-off extraligy na svém hřišti v 11 hodin Pragu. Muži se od 15 hodin představí v hostivaři. Pokračuje trenér Plzeňanů Tomáš Levý.
6: V posledním zápase jsme s nima u nich vyhráli, nicméně samozřejmě všichni ví, že to nic neznamená, že semifinále prostě je specifická dvojice zápasů. Jsem moc rád, že již léta je to dvojice zápasů, protože v jednom utkání by ten výsledek někdy mohl ulítnout a v těch dvou zápasech se poměrně vždycky ta kvalita těch týmů prostě vyjádří výsledkově.
3: Odvetu se hrají litičtí pozemkáři v neděli o 16 hodin na vlastním hřišti. Ženy Litic nastoupí na půdě Pragy ve stejný den v 11 hodin.
0: Počasí.
3: Dnes dnes bude převážně oblačno. Zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby o předpovědi na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Horažďovicích v Zářečské ulici opravují most a silnice je v těchto místech celá uzavřená. Uzavírka potrvá až do listopadu. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Jak souvisí včelaření a duchovní život a co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královedvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne. Ne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce, a zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo.
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakt ty neocení, prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval keltská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Chtěl bych napsat báseň.
1: Český rozhlas Plzeň.
0: Co by ti šla k tělu?
1: Rádio vašeho kraje.
0: Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň. Co by ti šla k pleti?

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyni Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož se jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, k tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě

0: ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
1: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
0: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Králové dvorsku je vyhledáván i Braunův betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat, to zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Králové dvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královedvorského. A v letních měsících se dá vít i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce Hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A může

0: Můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
1: Dalo by se říct, že ano.
0: Tak. Je to udržované?
1: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
0: A jsou to sochy výjevy svatých? Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
1: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicema a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
0: A tam se dá celoročně?
1: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
0: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
1: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
0: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Králově dvorsku?
1: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohlédneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť. Řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě let tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, už těpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Je světový den roztroušené sklerozy. Celodenní program v lese u hranic na Tachovsku připomíná osud zaniklé obce Pastvina. Americký útok na loď v Tichém oceánu nepřežili 3 lidé. Dnes bude převážně oblačno, lokální přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné sobotní dopoledne vám přeje Lenka Lupinková. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
3: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
4: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
5: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
4: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Na Tachovsku poblíž německých hranic dnes oživí zaniklou obec Pastvina neboli Heldrod. Tu po válce vysídlili a postupně zanikla. Lidé si tam dnes můžou připomenout historii i osud této obce. Součástí programu budou besedy s pamětníky i etnografy, promítání dobových fotografií i filmů nebo ozvučená výstava, která připomene, kde stály původní domy. Organizátoři přiblíží taky příběh neodsunutého obyvatele Pastviny Ferdinanda Holicka, který opravoval místním lidem hodiny a hodinky.
6: Večer můžou lidé strávit u společného ohně a na místě i přespat ve stanu. Do zaniklé obce je možné přijít pěšky, přijet na kole nebo autem, anebo kivadlovým autobusem od Tachovské Rychty. Z Pastviny neboli Heldrotu, Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: V Přešticích na jižním Plzeňsku pokračuje veřejná sbírka Přeštice 800 pomáhají. Cílem je finančně podpořit organizace, které dlouhodobě pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Sbírka potrvá do konce roku. Jak píšou Přeštice na svém webu, lidé mohou přispět například prostřednictvím vstupného na vybraných akcích v průběhu roku nebo do označených pokladniček. Podrobnosti jsou na webu přeštice800.cz. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodnímu právu.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku se mohou v jihovýchodní polovině kraje výjimečně objevovat slabé přehánky. Kolem a poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky i jinde. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé, aby o předpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: U Benešovic ve směru od Stříbra havarovalo osobní auto. Projíždějte tímto místem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem, co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břešťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břešťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břešťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustříhli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá, takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starého okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotočat taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Svátkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj finančně podpoří literární tvorbu a publikační činnost. Na Klatovsku se jede už po 33. cyklomaraton Král Šumavy. Letiště v Mnichově obnovilo provoz, úřady ho dočasně zavřeli kvůli neznámému dronu. Dnes bude převážně oblačno, lokální přehánky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupínková. Pěkné dopoledne. Plzeňský kraj podpoří literární tvorbu a publikační činnost dotacemi v celkové výši 1,5 milionu korun. Peníze půjdou na vydání knih, publikací a dalších projektů zaměřených na regionální historii nebo autorskou tvorbu spojenou s krajem. Pokračuje mluvčí kraje Eva Mertlová.
2: Hodnotící komise doporučila podpořit celkem 30 projektů. Mezi nimi jsou například publikace věnované regionální historii, beletrii, poezii, ale i památkám anebo příběhům přímo z Plzeňského kraje. Vybrané projekty přispívají k dokumentaci místní historie, ale také rozvíjí kulturní život v kraji a pomáhají dostat kvalitní regionální tvorbu k veřejnosti.
1: Na Klatovsku se dnes jede jeden z největších cyklomaratonů v Česku, Král Šumavy. Přihlásilo se kolem 3000 závodníků. Připravené jsou pro ně trasy od 20 do zhruba 100 kilometrů, které vedou Šumavou a Pošumavím, většinou mimo silnice. I tak by měli být řidiči v regionu opatrní, upozorňuje policejní mluvčí Michal Šen.
3: S ohledem na konání Krále Šumavy žádáme řidiče, aby dbali zvýšené pozornosti při řízení motorových vozidel s ohledem právě na ty cyklisty, aby nedošlo k nějakým vážným dopravním nehodám. Jinak policisté budou dohlížet nad bezpečností a plností silničního provozu, aby předcházeli i těmto událostem.
1: Cíl je v Klatovech na atletickém stadionu. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Oznámil to vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. Podle dat z měřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech okolo 90 km za hodinu. Teplota vzduchu byla 9 stupňů. Nad nulou. Mezinárodní letiště v Mnichově po dočasném uzavření obnovilo provoz. Německá policie uvedla, že letiště bylo mimo provoz potom, co jeden z pilotů spozoroval neznámý dron. Podle německého týdeníku Focus po bezpilotním letounu aktuálně pátrají vrtulníky. Sport. Tenisový turnaj Roland Garros ovládne premiérový grandslamový vítěz. Všichni hráči, kteří v minulosti jakýkoliv grandslam vyhráli, už vypadli. Naposledy skončil Srb Djokovic. V mužské dvouhře zůstává jediný Čech, Jakub Menčík, který bude o čtvrtfinále bojovat zítra proti Rusovi Rubljovovi. Počasí. Dnes bude převážně oblačno, kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Pád bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a byl předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Edvarda Beneše se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásnou sobotu 30. května vám přeje Nikola Valová. 5 minut po 11. hodině pokračuje náš dopolední program. Za zakladatele muzea v Blovicích je považován František Raušar, který ve městě působil jako ředitel chlapecké školy. Jaká je historie muzea a jaké si tam můžete prohlédnout stále expozice, zjistíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

0: Českým rozhlasem Plzeň se teď přesuneme na zámek Hradiště a do s ním souvisejícího muzea Jižního Plzeňska v Blovicích. Na místě, kde v současné době zámek Hradiště stojí, kdysi stávala gotická tvrz. Podobu renesančního zámku objekt získal v 16. století. Na začátku 18. století proběhly na zámku dvě velké barokní přestavby. Další detaily dodává redaktorka Anděla Blašková.
1: Do podoby zámku se zapsal i zásah jednoho z jeho nejznámějších majitelů, hraběte Jana Nepomuka Karla Krakovského z Kolovrat, zvaného Hanuš, který jej podrobil v polovině 19. století klasicistní přestavbě. Nynější podoba zámku je novogotická. Detaily o historii objektu poví Michal Červenka z Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích.
2: Z rodů, které známe jako majitelé zámku Hradiště, původní tvrze, tak jsme v polovině 16. století a to byl rod Hradišťských z Hořovic. Pak v 17. století získávají majetky Karlové Cesvárová a tato rodina drží Hradiště během toho 17. století, kdy se majetky potom dostávají během 18. století do rukou významnější české šlechty a to byly krakovští z Kolovrat. Byla to jedna z větví této slavné rodiny českých šlechtických rodů a tato rodina držela zámek, budoucí zámek, protože on byl samozřejmě několiká přestavován a poslední podoba pochází až ze 70. let 19. století. Zámek prodělal řadu změn, takže stále je dominantou regionu Blovicka.
1: Na zámku sídlí muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, které tam ale nebylo vždy.
2: Blovické muzeum jako takové sbírka začala vznikat od roku 1913. První výstavní sál byl otevřen až ve 40. letech 20. století a bylo to v domě zakladatele muzea Františka Raušara. To muzeum později fungovalo jako okresní od 60. let 20. století a v současnosti tedy sídlí v jiné budově právě v zámku Hradiště. Z toho původního domu Františka Raušara se přestěhovalo po roce 2000.
1: František Raušar žil v letech 1857 až 1941. V roce 1913 při okrašlovacím spolku v Blovicích zřídil muzejní odbor, který se stal v roce 1936 členem Svazu českých muzeí v Praze. Po smrti Františka Raušara přijalo muzejní sbírky město Blovice. V roce 1960 bylo Raušarovo vlastivědné muzeum přejmenováno na okresní muzeum v Blovicích. O 16 let později pak na okresní muzeum Plzeň-Jih se sídlem v Blovicích. A od roku 2003 už nese název Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích. Současné muzejní stálé expozice se zaměřují třeba na lidový kroj, lidovou architekturu, na zakladatele muzea Františka Raušara, ale i na jiné.
2: Máme tam i expozici zaměřenou na šlechtický interiér, takže samozřejmě i připomínáme šlechtické majitele zámku. Určitě musím zmínit i galerii Milana Knížáka. Tam má vlastní sál, který obsahuje jeho díla, takže my tam i prezentujeme jeho z těch počátky Blovicích a jeho dílo v současné i samozřejmě v tom kontextu Blovic. A také musím zmínit, máme pravidelné výstavy, které obměňujeme, takže určitě vás chci pozvat. Je to výstava Loutky mistra Klášterky a Křehká krása.
1: O muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích řekl podrobnosti Michal Červenka. Muzeum má otevřeno kromě pondělí denně a to od 10 do 17 hodin. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

minut do půl dvanácté posloucháte Český rozhlas Plzeň. Další díl našeho seriálu Můj kraj o významných osobnostech regionu si tentokrát bude všímat fotbalového brankáře Petra Čecha. Více už za chvíli, počkejte si.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňský rodák a fotbalový brankář Petr Čech patří mezi nejlepší gólmany světové historie. S anglickým týmem Chelsea několikrát vyhrál titul i pohár. Rovněž je držitelem nejslavnější klubové trofeje z Ligy mistrů. V roce 2005 byl vyhlášen nejlepším brankářem Evropy. Roman Stupka si o jeho dětství nejprve povídal s Tomášem Bernhardtem z Národopisného muzea Plzeňska.
1: Petr Čech se narodil v roce 1982 v Plzni a jeho první adresa byla Královická 47, takže je to dítě sídliště. On byl ve sportovně činné rodině, jeho otec byl sportovec, někdy v 5 letech ho vzal do tehdejší Škody Plzeň, nyní teda Viktorie, do nějaké té dětské přípravky, kde teda on do toho zapadl velmi rychle, takže podle svých vzpomínek potom dělil dětství mezi hraní fotbal na tréninku a hraní fotbal za barákem. To sídliště na konci 80. let bylo mnohem méně uspořádané než dneska, to bylo blíž tak seriálu Panel Story, ale dovedu si představit, že dětem, které tam vyrůstaly, to skýtalo nekonečné možnosti různých herních plácků a hřišť.
2: Petr Čech začínal původně jako útočník, ale už ve čtvrté třídě si ho všiml trenér golmanů Viktorie Plzeň. A tady jsou počátky jeho světové kariéry. S odstupem času se zdá až neuvěřitelné, že Viktorka nerozpoznala talent mladého brankáře a přepustila ho za pouhých 350 tisíc do tehdy ambiciozního klubu FK Blšany. Brzy si ho tam všimla Sparta a zaplatila za něj 22 milionů. V nejvyšší soutěži si Čech odbyl debut v 17 letech.
3: První můj sen bylo, že bych chtěl někdy hrát Českou ligu. Samozřejmě potom, vlastně, když se k tomu tak nějak blížil, tak člověk kouká zase dál, musí si klást vyšší cíle. Tak ten je za mnou, díky bohu. No a vlastně tak nějak od malička se mi líbilo mužstvo Barcelony, když tam hrál vlastně Romário s Rivaldem, takže asi vlastně můj sen byl hrát někdy za Barcelonu.
2: Barcelona sice Petra Čecha minula, ale vůbec nemusel litovat. V roce 2004 přestupuje do londýnské Chelsea, která se stala jeho osudným týmem. Získal s ní 4 anglické tituly, 5x vyhrál anglický pohár a v roce 2005 byl vyhlášen nejlepší

0: Vyhrál 3 ze 6 pokutových kopů, přičemž u všech dokázal vystihnout správnou stranu.
1: Měl jsem nastudováno, ale při takové příležitosti člověk je pod takovým stresem, že musí hlavně se prostě soustředit na to, aby neudělal nějakou chybu.
0: Za reprezentaci stihl Petr Čech odchytat 124 zápasů, přičemž ve většině působil jako kapitán. Bez nadsázky lze říct, že se zařadil mezi nejlepší brankáře fotbalové historie a váží si ho i Tomáš Bernhard z Národopisného muzea Plzeňska, který rozhodně není fotbalovým příznivcem.
2: Petr Čech je, myslím, osobnost, která je natolik viditelná, že přesahuje hranice komunity sportovních fanoušků, čehož jsem dokladem konec konců i já, protože fotbal je mi celkem ukradený, ale Petra Čecha samozřejmě znám, vím, jak vypadá, slyšel jsem ho mnohokrát mluvit a vlastně je zajímavé ho poslouchat.
0: Z Plzně Roman Stupka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

Historická vozidla a posádky v dobových kostýmech dnes můžou lidé zahlédnout během jejich výjížďky Plzeňským krajem. Na trasu se vydali stroje vyráběné

0: 120 historických automobilů a motocyklů se dnes sjelo do Plzně, aby absolvovali 36. ročník jízdy historických vozidel okolím Plzně. Na trase dlouhé 80 kilometrů budou mít účastníci několik zastávek, kde budou muset plnit soutěžní úkoly. Start i cíl je v kempu Ostende Bolevák, kde je i naše reportérka Julie Suchá. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak stará auta a motorky přijeli?
1: Tak jsou to vozidla ve třech kategoriích podle stáří. První kategorie je do roku 1930, druhá od roku 31 do roku 48 a třetí kategorie je od roku 49 do roku 68. V té první kategorii nejstarších vozů je asi 20 účastníků a vůbec nejstarším vozem, který vyjel na trasu, je americký Dodge Brothers 30 Touring, vyrobený v roce 1920. Návštěvníci tu ale můžou vidět i výstavu sportovních vozů, které se účastnily Lochotínského okruhu, což byl závod konaný od roku 1933 až do 50. let. Je to k vidění třeba vůz britské značky MG z roku 1933, se kterým vyhrál Lochotínský okruh dvakrát závodník Jiří Pol.
0: Vyjela už vozidla na trasu a kudy pojedou?
1: Všechna ještě nevyjela, protože výjíždí průběžně už od 10 hodin. Odtud z kempu Bolevák jedou 80-kilometrovou trasu, pojedou třeba přes Zruč, Dobříč, Kozojedy. V Liblíně budou mít takovou jednu speciální zastávku, protože tam budou projíždět dvorem domova důchodců. Další stanoviště pak bude třeba v Brasích a nakonec se všichni účastníci vrátí sem do kempu, kde by měli být do 17 hodin.
0: Už jsme řekli, že posádky budou na trase plnit úkoly. Co třeba musí zvládnout?
1: Je to tak, mají několik soutěžních úkolů. Ten první plní hned na startu, kdy musí odhadnout určitou vzdálenost od startovní čáry a tu s autem nebo motocyklem ujet. Na trase je potom čeká třeba jízda zručnosti, kdy musí projíždět mezi překážkami. Čeká je ale i vědomostní kvíz na součástky motocyklů a automobilů anebo otázky na bystrost. Vítěz soutěže potom vyhraje putovní pohár, který je opravdu 36 let starý a jsou na něm uvedená jména všech vítězů. Kromě toho ale pořadatelé vyhlásí i cenu návštěvníků o nejkrásnější vůz, protože lidé tady můžou v průběhu akce hlasovat v anketě o tom, které vozidlo se jim líbí nejvíc.
0: Z kempu Ostende Bolevák se s námi spojila reportérka Julie Suchá. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: A my pokračujeme v našem dopoledním programu. Od června pro vás máme nový pořad Osobnosti Česka a už za chvíli vám řekneme víc ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: December. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
4: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
3: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
5: Teď Schläger.
3: A já přeji hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 12. hodina a to znamená, že budeme hrát písničky pro vás, náš tradiční pořad. A jednu novinku ve vysílání pro vás máme od 1. června. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rašerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už 1. června.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 12 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Česko odpoledne zasáhnou bouřky, zítra se k nim přidá taky přívalový déšť. Starý Plzenec zve na historický program k oslavám založení Staré Plzně. 900 let od svého založení si dnes připomíná také nejstarší kamenný hrad v Čechách, Přimda. Odpoledne bude převažovat oblačnost s lokálními přehánkami nebo bouřkami, večer ubývání oblačnosti i srážek a teploty do 28 stupňů. Pěkné sobotní poledne vám přeje Lenka Lupinková. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, objeví se jen ojediněle. Někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstřel platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu. Přidá se taky přívalový déšť. Ve Starém a Plzenci dnes pořádají slavnosti k výročí 1050 let od založení Staré Plzně. Návštěvníci uvidí například ukázky drezury koní, středověká řemesla nebo výzbroj rytířů. Program začne ve 13 hodin, říká nezávislý starosta Starého Plzence Jan Eret.
6: Na každého čekají velkolepé souboje rytířů, ukázky těžké jízdy, lukostřelba i tradiční řemesla, středověká kuchyně. A chybět nebude ani divadlo, kejklíři a komentované prohlídky rotundy. A na všechny tyhle atrakce, atraktivity a zajímavé programy je vstup zdarma.
4: Hrad Přimda na Tachovsku si oslavami a historickým jarmarkem připomíná 900 let od první písemné zmínky. Na co všechno se dnes můžou návštěvníci hradu a podhradí těšit, přibližuje nezávislý starosta Přimdy Jan Junek.
7: Rytířské soutěže budou si moci vyzkoušet střelbu z luku, nebo velmi oblíbená je ponožková bitva. Velkým lákadlem bude také dobrodružná stezka na hrad a na desce budou děti plnit nejrůznější úkoly na tematických stanovištích. A nahoře, kdo se tam nahoru vyškrábe, tak je čeká i malá odměna.
4: Román Mariborská hypnoza české spisovatelky Dury Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Porota udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sport. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15 hodin a 20 minut bude Švýcarsko hrát s Norskem a ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Počasí. Odpoledne bude převažovat oblačno s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Ojediněle mohou být bouřky i silné, hlavně se silnějšími nárazy větru a menšími kroupami. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. V bouřkách nárazy větru o rychlosti až 55 až 70 km v hodině. Nejsilnější nárazy větru očekáváme v Pošumaví. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 61. kilometru ve směru na Rozvadu vhořelo osobní auto. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: 221 554 222, to je telefonní linka, na kterou můžete následující hodinu volat a přát si písničky na přání. 5 minut po 12. hodině vám tuto hodinu bude hrát písničky pro vás Nikola Valová.

0: A na telefonu už máme první posluchačku, paní Evu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím i v rádiu, i ty, co se dovolají. A chtěla bych popřát dneska, Magdičce Němcové z Plzně, včera měla, já to na ní prásknu, možná, že se nebude zlobit, nebo bude, to je jedno, protože jí včera bylo 90 let. Magdi, přeju tě hodně zdravíčka, aby jsme ještě oslavili aspoň tu stovku. Takže všechno nejlepší, užij si to ještě a všichni tě pozdravujeme. Všichni. Děkuji vám moc a za tu písničku taky. Doufám, že se jí bude líbit. Magdi, ahoj.
0: Také moc děkujeme. Naschledanou.

Jakou písničku si přejete zahrát a pro koho, to nám můžete napsat buď přes webový formulář, anebo zavolat na telefonní číslo 221 554 222. A máme tady e-mailové přání. Dnes slaví své krásné 80. narozeniny pan inženýr Ladislav Hulec, který celý život pomáhá lidem. Posíláme poděkování a gratulaci písničkou. Přejeme hlavně hodně zdraví, elánu a štěstí. Aleš Hinek, Zuzka a Pepa Fremlovi.

0: A na chalupu už zdravíme posluchačku Květu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, chtěla bych zahrát manželovi, nejsme odsaď, my jsme ze severu, ale sem rádi jezdíme a rádi posloucháme vaší stanici. A chtěla bych manželovi zahrát jeho oblíbenou písničku Hrobaře.
0: Dobře, pouštíme a děkujeme a užijte si víkend.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
2: Celou hodinu vám hrajeme písničky pro vás a další se nám dovolala paní Anna. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a všechny v rozhlase. Dnes slaví narozeniny Zdeněk Mašek ze Zbůchu. Všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví, tomu přejí jeho známí z Hradce. A já děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
2: My vám taky děkujeme a přejeme krásný den.

0: Minuty do půl jedné posloucháte Český rozhlas Plzeň. Ještě následující půl hodinu budeme hrát písničky pro vás. Připomínám telefonní linku, na kterou se dovoláte 221 554 222. A máme tady další e-mailové přání. Posíláme písničku jen tak pro potěšení do Týniště Jendovi Cibulkovi a jeho přítelkyni Janě a také do Hluboké Užihle Martinovi Pekárkovi a jeho přítelkyni Daniele. Po dobrém obídku dejte si kávičku a poslechněte si pěknou písničku. Pěkný den vám přeje Jarka a Maruš.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jednou netrhnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival.

0: sklinky hnusná jedlá soda. Ze žáhy, abych nestonal, Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej, ať ho haněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na shledanou, lidičky.
1: Český rozhlas Plzeň hraje písničky pro vás a z Holíšova se k nám dovolala paní Anna. Dobrý den.
2: No, dobrý den, taky vás všechny moc zdravím, ale hlavně zdravím ty moje bývalý spolužačky z ekonomky z Plzně, protože se srážíme, jako jak jsem vám to říkala, každoročně, letos teda teďka ve čtvrtek jsme to měli už po 59. a příští rok teda máme oslavu, snad se zase všichni slezeme a sejdeme, budeme mít 60. výročí. Takže bych chtěla všem držet palce, aby to zvládli, vydrželi a aby jsme se zase setkali. Děkuji moc krát.
1: Je to krásný, že se takhle scházíte, pokračujte v tom.
2: No, jo.
1: A přeji vám krásný víkend. A
2: na to, že teda nás bylo ve třídě 35 holek, asi dva kluci jenom, takže nás je pořád ještě 16, který se tam jako scházíme. No.
1: Tak to je vzácné, musím říct.
2: Jo, určitě a hrozně nám to všichni závidí.
1: Paní Ano, krásný víkend a děkujeme.
2: Já taky děkuju moc krát.

let na stěně a můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

skáčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 7 minut po půl jedné zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň další posluchačku Jarmilu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Krásnou sobotu všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych poslat písničku do Olomouce svému letitému kamarádovi, příteli a spolupracovníku, docentu MUDr. Václavovi Líznarovi, a posílám mu tuto písničku a za všechno moc děkuju.
0: My také děkujeme a přejeme krásný den.
1: Také.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Český rozhlas Plzeň dál hraje písničky na přání a na řadě je jedno e-mailové přání. Prosila bych o zahrání písničky Návrat od Jakuba Smolíka k dnešním narozeninám pro pana Františka Sikoru z Úboče. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje sestřenice Marie.

Bylo 3:15, posloucháte Český rozhlas Plzeň a s ním písničky pro vás. Máme tady ještě jedno e-mailové přání Ferdinandům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně mého bratrance Václava Beinlicha z Červené vody, vám do rádia a všem posluchačům posílá píseň od Lady Gaga Sylvie z Prahy.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň propojí oblast u svatého Jiří na Doubravce s centrem města i Pecihrádkem. Evropané ztratili zájem o cestování na blízký i dálný východ. A bude převážně oblačno, přehánky nebo i bouřky, teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeň propojí přírodně i historicky cenný prostor u svatého Jiří na Doubravce s oblastí Pecihrádek v Bolevci a centrem města. Architekti navrhnou studii a ještě do zítřka se může zapojit i veřejnost zápisem do pocitové mapy. Podle informací 4. městského obvodu se jedná o významný historický, kulturní i přírodní areál na soutoku Berounky a Úslavy, kde je i hřbitov s kostelem. Koncepce má zlepšit ochranu přírody i pěší propojení. V Karlovarském kraji bude dál fungovat online pohotovost. Podle hejtmanství ji využívá přes 20 tisíc obyvatel. Teď ale končí zkušební provoz a kraj hledá nového poskytovatele, který získá smlouvu na dobu neurčitou a 4 roky ji nesmí vypovědět. Naopak, kraj může rozvázat spolupráci v případě nespokojenosti, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Zakázka je vlastně modelovaná podle vah, to znamená, že větší část my jsme se rozhodli, budeme klást na kvalitu. To znamená, aby ten, kdo se hlásí do veřejné zakázky, splnil ty technické odborné parametry. A ta druhá část, nižší část, tak to je o těch financích, to znamená, jaká bude nabídková cena.
2: Za zkušební roční provoz kraj zaplatil asi 10 milionů korun. Evropané téměř ztratili kvůli krizi na Blízkém východě zájem o cestování do této lokality. Prodeje klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové byly v zimě silné prodeje tzv. First minute zájezdů a kanceláře nepociťují propady v takové míře.
4: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
2: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se zúčastnili její členové. Zastupují asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů. Sport. Tenisté Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili ze 4 hry na Roland Garros. Macháče trápí zánět v patě, který přetrvává od zápasu s Němcem Zverevem. Do 8. finále postupuje bez boje švýcarsko-britský pár Jakub Paul a Markus Willis.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno, přehánky nebo i bouřky, ojediněle silné s nárazy větru a kroupami. Večer budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Teploty do 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala v Plzni v ulici Edvarda Beneše u výjezdu z bývalé vojenské nemocnice. Silnice je uzavřená k Chodskému náměstí. Úsek je možný objet přes Klatovskou třídu. Buďte proto velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme, začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí, zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takový ten turistický čas, že jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolec.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie, rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí, tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled a nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled. A už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je to velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože ale ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetihor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Svantov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je

0: chystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
0: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
0: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
0: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
0: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání na Valašsku, je vždycky krásně.
2: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o, ptáme se, za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z támhleté klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma, přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tak jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka Ex Libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly něco společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, který mu se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B, jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy a tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechnete si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech, třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Okolí Teršova mostu v Plzni se po rekonstrukci kompletně otevře v pondělí. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra Klempíře. Fotbalová liga mistrů pozná dnes nového vítěze. A zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni se po víkendu otevře ulice Za Rybárnou za Teršovým mostem. Díky rozsáhlým úpravám nabídne vyšší bezpečnost pro chodce, cyklisty i řidiče a lepší napojení z Výsluní do Zborovské ulice. Jak vyplývá z informací na webu města, opravy ulice Za Rybárnou se prováděly současně s rekonstrukcí Zborovské ulice, včetně Teršova mostu. Propojení Teršův most Výsluní byl zahájen loni v srpnu a skončí s posledním květnem. Jde o společnou akci města Plzně a Plzeňského kraje. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř z motoristů. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současných zákonů, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu sešly.
2: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. A jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem, půjdou z rozpočtu.
1: Český rozhlas i Česká televize změnu dlouhodobě financování kritizují. Ve středu premiérovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a není pro ní žádný rozumný důvod. Na italské prohlídky zve zámek Žinkovi na jižním Plzeňsku. Během hodinové návštěvy si zájemci prohlédnou reprezentační prostory vznešeného patra. Uvidí božský salonek anebo novogotickou kapli a projdou loveckou chodbou se sbírkou trofejí. Pokračuje průvodkyně Iveta Šoralová.
3: Speciální italské prohlídky vás jako návštěvníky provedou nejen zámeckými sály, ale i chutěmi a příběhy slunného jihu. A k tomu vyprávění o neorenesanční architektuře, z grafitech nebo malbách římských bohů.
1: Italské prohlídky potrvají do 7. června. V Brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znovu od večera.
4: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších tranzitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Finálovým zápasem mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Arsenálem dnes vyvrcholí Liga mistrů. Pařížané se mohou stát teprve druhým týmem v moderní éře soutěže, který trofej obhájí. Londýnský celek bude osilovat o první triumf. V zatím jediném finále před 20 lety neuspěl. Zápas se odehraje v Budapešti a začne v 18 hodin.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, kránu částečné přibývání oblačnosti, teploty 13 až 10 stupňů. Zítra zpočátku méně oblačnosti, během dopoledne oblačno až zataženo, četné přehánky nebo i bouřky. Odpoledne pak přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Později znovu až zataženo a přehánky nebo bouřky, místy i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Teploty zítra 24 až 27, na horách do 22 stupňů. Vár bude slabý, místy mírný západní až severozápadní vítr. A bio na dvojce, tedy střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 pozor u Berouna ve směru na Prahu na 15. kilometru stojí porouchané auto. A na silnici 1/27 u Čachrova na Klatovsku se dnes provádí práce údržby zeleně, i tudy projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pět minut po 14. hodině máme sobotu 30. května. S Českým rozhlasem Plzeň s vámi je i Nikola Valová. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem, prozradí už za chvíli Martin Písařík.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Meditační zahrada v plzeňských Doudlevicích zve na výstavu hub. Přichystán je i odborný výklad k vystaveným druhům. Akci můžete navštívit do 18 hodin. Jízdárna Světce v Tachově zve na festival Dveře jízdárny do Kořán. Na zahajovacím koncertu od 15 hodin vystoupí Spiritual Quartet a Plzeňská filharmonie. V Lihovaru v Janovicích nad Úhlavou se od 14 do 17 hodin koná akce Indiánská show a Den dětí. Ve Vodňácké stodole ve vodním újezdu u Dobřan je od 14 do 18 hodin na programu Věda hrou pro děti i dospělé s názvem Vědobraní. Zajímá vás, jak se z česance vlny nebo lnu stane přadeno nití a z něj látka? Nejen to se dozvíte na oživené sobotě v Národopisném muzeu Plzeňska. Akce potrvá až do 17 hodin. Městské muzeum v Horažďovicích zahajuje ve velkém sále od 16 hodin letní sezónu. Na programu jsou vernisáže sezónních výstav, jako je například expozice věnovaná pohnuté historii některých předmětů posledních majitelů zámků v Horažďovicích, Chanovicích, Kladrubech a Oselcích. A plzeňské cirkulárium Centrum nového cirkusu v Plzni zve do divadla Alfa na novocirkusovou gala show svých studentů. Program je připraven v několika blocích, poslední z nich začíná v 19.30. To byly tipy pro dnešní odpoledne a ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň za chvíli uslyšíte reportáž o tom, jak se strážníci městské policie v Plzni tento týden učili zachraňovat z vody tonoucího. Výcvik se už 9. rokem koná v bazénu SK Radbuza pod dohledem vodních záchranářů.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: smávat rukama. Jo, on má co dělat, aby se těma rukama opíral o vodu.
1: Cvičení strážníků tady vede Jan Fischer z vodní záchranné služby Českého červeného kříže.
0: Když se bude někdo topit, můžete na ní zavolat, lehni si na záda, zakloň hlavu, jdu pro tebe a máte další sekundy navíc.
1: Co mají strážníci za úkol, co tady s nimi trénujete?
2: No, trénujeme záchranu z vody ve všech možných vodních prostředích, aby dokázali zachraňovat. Kdyby se někdo propadl třeba do ledu, nebo spadnul pod jez, nebo se topil na rybníku, nebo někde na řece. A městská policie se pohybuje po městě vozidlama a může se stát, že budou na místě události jako první, tak aby dokázali použít ty pomůcky, které mají v autě, zejména hazecí pytlík, v každém té situaci, kterou jsem předtím jmenoval.
1: Jak jim to jde?
2: No, tak vzhledem k tomu, že nemají plaveckou průpravu základní, tak samozřejmě s těma plaveckýma dovednostmi je to horší, ale tak proto právě budou na tom laně navázaný, aby jim vlastně odpadla ta cesta s tím tonoucím zpátky ke břehu.
1: Aby se jim nic nestalo.
2: Aby se jim nic nestalo. Bezpečnost záchranáře na prvním místě.
3: Tak super, bylo to pěkný. Teďka máme toho druhého z dvojice, takže teďka to můžete vrátit tomu parťákovi.
4: Výcvik probíhá ve sportovním klubu Radbuza Plzeň.
1: Doplňuje prezident sportovního klubu Radbuza Luboš Ibermajer.
4: Mají tady klidnou stojatou průzračnou vodu, kdežto v podmínkách potom venkovních se můžou v rybnících, řekách a v přehradě, které tady v Plzni setkat s mnohonásobně těžšími podmínkami.
1: Už se to někdy hodilo strážníkům, ten výcvik?
4: Ano, je to několik let zpátky, kdy zrovna hlídka městské policie byla přivolaná a byla nejblíž Kalikovskému mlýnu, kde zrovna v potoce z nešťastné lásky muž se rozhodl ukončit svůj život a strážníci, kteří prošli tímto cvičením, mu poskytli úspěšně první pomoc.
1: Záchranu tonoucího z vody tady trénuje strážnice Nikola. Tak co už jste se naučila?
5: No, naučila jsem se dopolovat pro tonoucího a odtáhnout ho ze zpátky do bezpečí.
1: Jsou to pro vás novinky?
5: Ano.
1: Jak tedy vítáte tady to školení?
5: Tak určitě to je přínosný.
1: Myslíte, že se to může někdy hodit?
5: No, určitě.
1: Na výcvik strážníků dohlíží zástupce velitele plzeňské městské policie Tomáš Petřík.
6: Samozřejmě se snažíme, aby to byly zejména ty strážníci, kteří nově nastoupili, aby měli tu základní průpravu. A v té druhé polovině roku se snažíme, aby to byly strážníci, kteří už tím školením například prošli, ale mají zájem o nějaké sebezdokonalení a posílení svých kompetencí.
1: Už se to někdy strážníkům tady ty dovednosti hodily, už někdy museli zasahovat?
6: Jak se říká, je vždycky dobré být připraven na ty situace a vzhledem k tomu, že město Plzeň je městem řek a rybníků, tak to považujeme za velmi důležité, aby strážníci tímhletím školením prošli. Chceme, aby jim prošli všichni strážníci, aby základní znalosti v záchraně tonoucího měl úplně každý.
7: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 30. května a své 68. narozeniny by oslavila zpěvačka Marie Fredriksson, známá jako polovina švédského dua Roxette. Narodila se v malé vesnici Ösie v roce 1958. O zpěv se začala zajímat už v 7 letech, poté co přišla kvůli tragické nehodě o starší sestru. V dospívání objevila hudbu Beatles a Deep Purple. Nastoupila tedy do hudební školy a brzy se začala věnovat muzikálům. Nejenže v nich vystupovala, ale podílela se i na jejich psaní. Po ukončení studií byla velmi aktivní na místní scéně, zpívala v punkrockové kapele, dokonce pořádala úspěšný hudební festival. Už začátkem 80. let se potkala s Perrym Gesslem, ale do vzniku Roxette bylo ještě daleko. Nicméně to byl právě Gessle, kdo ji přesvědčil, že má dostatek talentu, aby se vydala na sólovou dráhu. S tou sice dosáhla velkého úspěchu, ten však nepřekročil hranice Švédska, zpívala totiž v rodném jazyce. Jeden ze šéfů nahrávací společnosti EMI Peru Gesslovi doporučil, aby jeden z Marijných textů přeložil do angličtiny a pak ho spolu nahráli. A Roxette byli na světě, i když začátky nebyly oslnivé. Debut Pearls of Passion sice v rodné zemi zabodoval, ale nedokázal zaujmout na mezinárodní scéně. To se povedlo až druhému albu Look Sharp z roku 1988. Od té chvíle se Roxette stali mezinárodní senzací a desky najednou začaly prodávat po milionech. Hudba švédské dvojice zcela ovládla éter hlavně v 90. letech, kdy před ní takřka nebylo úniku. Per Gessle se osvědčil jako neomylný hitmaker a Marie zase stíhala nahrávat i sólová alba a spolupracovat s řadou švédských umělců. Pak bohužel přišlo září 2002. Zpěvačce byla diagnostikována rakovina. Zhoubný nádor lékaři objevili v mozku. Léčba trvala 3 roky a následky byly tragické. Zpěvačka oslepla na jedno oko, měla zhoršený sluch, nemohla číst ani psát, nějakou dobu dokonce ani mluvit. Přesto dokázala dál tvořit a i když se na veřejnosti objevovala jen sporadicky, dokázala nahrát a vydat solové album Changes. Nějakou dobu ještě Marie Fredriksson dokázala nemoci vzdorovat. Nakonec svůj boj, ale v prosinci 2019 definitivně prohrála. My se vrátíme na začátek kariéry skupiny. O úspěšné desce Look Sharp už byla řeč a proto si pustíme jeden z největších hitů alba, který kapelu v Evropě proslavil. Jmenuje se The Look.

nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě oči nuděl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

vara, ať se na ducem zvýší pinajmou tukát. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na ducem zvýší pinajmou tukát. Jo, ahoj!

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dopravní nehoda dnes uzavřela silnici u fakultní nemocnice v Plzni na Borech. Česko odpoledne mohou zasáhnout silné bouřky, týká se to i plzeňského kraje. Hokejové mistrovství světa dnes pozná oba finalisty. A zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Dopravní nehoda dnes zablokovala provoz před vjezdem do fakultní nemocnice v Plzni na Borech. Podle informací policie řidič zatím z neznámých důvodů strhl řízení a přejel do protisměru, kde narazil do zaparkovaného vozu. Po střetu se auto převrátilo na střechu. Jeho posádku si převzali záchranáři, říká jejich mluvčí Andrea Divišová.
2: Ženu ročník 1972 a muž ročník 1973 byli transportováni na urgentní příjem fakultní nemocnice Plzeň s lehkými zraněními. Do nemocnice bylo také transportováno půlroční dítě, které nevykazovalo známky zranění, ale bylo převezeno pouze k pozorování.
0: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, varují meteorologové. Objeví se ale pouze ojediněle. Někde mohou padat i menší kroupy a přidají se i silné nárazy větru. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, část Vysočiny a jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří o Ústecký kraj a Prahu a přidá se i přívalový déšť. Zástupci opozice chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce o ty klempíře z motoristů se dál projednávat nebude.
3: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný, to slovo pas. Ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce v úterý 9. června. Novou archeologickou expozici chystají v Muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích. Vznikne v zámeckém sklepeně. Náklady jsou přes 6 milionů korun, z toho většinu pokryje evropská dotace z programu IROP. Jak dodává ředitelka muzea Radka Křížková-Červená, expozice by se měla otevřít příští rok v létě.
4: Ta archeologická expozice bude řešení grafické, virtuální realita a tak podobně. Myslím si, že to zaujme návštěvníky všech věkových kategorií. A samozřejmě se snažíme připravit expozici tak, aby byla přístupná všem, to jest i návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace. Sport.
0: Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Od 15 hodin a 20 minut se utkají domácí Švýcaři s Norskem, které je překvapením šampionátu. Druhé semifinále se hrají Kanada a Finsko a začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, kránu částečné přibývání oblačnosti a teploty 13 až 10 stupňů. Zítra zpočátku méně oblačnosti, během dopoledne oblačno až zataženo, četné přehánky nebo i bouřky. Odpoledne pak přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Později znovu až zataženo a přehánky nebo bouřky, místy i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty zítra 24 až 27, na horách do 22 stupňů Celsia. Vár bude slabý, místy mírný západní až severozápadní vítr. A bio na dvojce, střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala ve Stříbře na Tachovsku v ulici 28. října, kde havarovalo osobní auto. Na místě už zasahují policisté, projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: zprávy Českého rozhlasu Plzeň skončily 5 minut po 15. hodině. Pokračuje naše vysílání. Krásnou sobotu 30. května přeje Nikola Valová. Pokud pravidelně chodíte, tak děláte dobře, protože řada rozsáhlých vědeckých studií prokázala blahodárné účinky chůze. Proč by měla být pravidelná, ale i svižná, řekneme za chvilku. S doktorem Miroslavem Šutou jsme pro vás natočili další díl rubriky Zdraví v cajku.

0: Zdraví v cajku.
1: Pravidelná chůze pomáhá nám tuze. Jak teď uslyšíme od Miroslava Šuty, i tempo té chůze hraje dost podstatnou roli. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Žijeme v době, kdy lidé ve městech často popojíždějí autem tam, kde jejich předci chodívali pěšky. Jako lékař doporučujete hodit zpátečku?
2: Určitě, já jsem sice autem po městě nepopojížděl, ale hodně jsem jezdil městskou dopravou a čím jsem starší, tím více snažím chodit pěšky. Doporučuji začít třeba tím, že nedojedete až tam, kam potřebujete autem, zaparkujete si například auto někde dříve a ten zbytek dojdete, nebo vystoupíte z tramvaje nebo z autobusu o něco dříve a dojdete několik zastávek a postupně si ty vzdálenosti můžete zvyšovat a zvykáte si na tu chůzi jako na něco přirozeného.
1: Co všechno vlastně dneska už víme o vlivu chůze na lidské zdraví?
2: Víme toho už poměrně hodně, protože posledních zhruba 50-60 let se medicína zajímá o to, jakou roli hraje pohyb v uchování našeho zdraví. A ukazuje se, že chůze je výborná v tom, že to je vlastně nejpřirozenější forma pohybu, nepotřebujete ani speciální vybavení, ani nějaké speciální znalosti, chodit můžete od dítěte až po seniora. A ukazuje se, že pravidelná chůze může zvyšovat délku dožití, snižuje úmrtnost, a to jak celkovou, tak na některé typy, například rakoviny nebo nemocí srdce a cév, a ukazuje se, že pravidelná chůze také snižuje riziko vzniku cukrovky, některých typů demence nebo depresí. Pravidelná chůze také podporuje naši imunitu a je dobrá i pro zdraví našich kloubů, zejména koleních a kyčelních.
1: No a s ohledem na to naše zdraví, jak je důležité tempo, které při chůzi zvolíme?
2: To je téma, kterým se medicína zabývá v posledních letech. Ukazuje se, že rychlejší chůze má patrně větší ty zdravotní benefity. Existuje už celá řada studií, asi ta nejzajímavější se týká mozkové mrtvice. Tam se ukázalo, že ti lidé, kteří chodí nejrychleji, měli o 44% nižší riziko mozkové mrtvice než lidé, kteří chodili nejpomaleji. Tady je důležité si uvědomit, že se porovnávali lidé stejného věku a podobného zdravotního stavu. Další benefity se ukazují například v případě té demence, tam také rychlejší chůze indikuje menší riziko vzniku demence a nejnovější studie se týká cukrovky druhého typu, to je ta nejběžnější, kterou u nás trpí asi 500 000 lidí. Ukazuje se, že rychlejší chůze snižuje riziko vzniku cukrovky druhého typu. Nevíme úplně přesně, jak rychle bychom měli chodit, ale ty benefity nebo přínosy se ukazují zhruba ve chvíli, kdy chodíme alespoň 4 nebo 5 km za hodinu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Bavíme se o ideálu. Co ale doporučit těm, kteří toho vyššího tempa z jakéhokoliv důvodu nejsou schopni?
2: Hlavně chodit, hýbat se. Choďte tak rychle, jak vám to vyhovuje, ale pokud možno pravidelně. Minimálně byste měli chodit alespoň 5x týdně, ideálně každý den. Je to docela těžké třeba na podzim, v zimě, když to počasí venku a jak si nepřeje, ale pokud si zvyknete na tu chůzi, tak už vám začne chybět. Já to vím sám podle sebe a postupně si můžete buď prodlužovat tu trasu, kterou chodíte, anebo zkusit zvyšovat rychlost. Ale pokud se rozhodnete chodit příliš daleko nebo příliš rychle, můžete být unaveni a nebude se vám chtít další den znovu chodit. Čili důležité je, aby to pro vás bylo pohodové a abyste to opakovali. Můžete si najít třeba parťáka nebo parťačku, chodit ve dvojici, ve skupině. Já to třeba řeším tak, že poslouchám různé podcasty nebo hudbu, chodím se sluchátky a vlastně jdete třeba hodinu a vůbec si neuvědomujete, že byste byli unavení.
1: A ještě jedna věc, kolik bychom toho měli nachodit?
2: Asi nejlepším měřítkem v tuhle chvíli je čas, čili měli bychom chodit ideálně asi 150 minut týdně, to znamená, pokud to bude půl hodinka, tak 5x týdně. Pokud budeme chodit častěji nebo budeme chodit delší dobu, tak tím lépe pro naše zdraví.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 minut do půl čtvrté, nejvyšší čas na naši pravidelnou soutěž. Pokud rádi chodíte do divadla a zvláště na muzikály, tak byste měli určitě zpozornět.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: To je telefonní číslo, na které můžete dnes volat. Soutěžíme o dvě vstupenky na muzikál Mamma Mia na 26. června v amfiteátru Lochotín. A já ještě jednou zopakuji číslo, na které se dovoláte 221 554 222. A podíváme se, kdo se k nám dovolal jako první. Halo, halo, slyšíme se?
2: Slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo pak to je?
2: Tady Libuše z Dobřan.
0: Dobrý den, paní Libuše, a doufám, že ta výhra vás láká. Dvě vstupenky na muzikál Mamma Mia. Pojďme se podívat na tu soutěžní otázku. Ten muzikál Mamma Mia vznikl podle písní švédské kapely ABBA v roce 1999 a dočkal se také slavného filmového zpracování. A mě zajímá, ve kterém roce měl tento film světovou premiéru v kinech. Buď to bylo za A v roce 2001, nebo za B v roce 2008, za C v roce 2015, anebo za D v roce 2023. Tak co myslíte?
2: Já myslím 2008.
0: Myslíte Bčko 2028?
2: Ano, ne, 2008.
0: Pardon, 2008 samozřejmě, to bychom byli hodně mimo. No a máte pravdu, je to tak?
2: Je, to jsem ráda.
0: No takže jsme to zvládli hnedka na poprvé, tak mám velkou radost, zároveň mě to trochu mrzí kvůli ostatním volajícím, které jste takhle hnedka strčela do kapsy, tak já doufám, že máte radost.
2: No určitě mám, velikou.
0: Takže si můžete vyzvednout dvě vstupenky na muzikál Mamma Mia na 26. června. Hezky se bavte, já vám přeji, paní Libuško, krásnou sobotu.
2: Děkuju a já vám přeji taky hezký den.
0: Tak to byla naše soutěž, byla celkem rychlá, ale jsem ráda, že lístky máme rozdány. No a pokračujeme v programu Českého rozhlasu Plzeň. S plzeňskými zajímavostmi se podíváme do domu číslo 20 na náměstí Republiky. Ačkoliv tomu fasáda z pozdějšího období nenapovídá, uvnitř se nacházejí gotické interiéry. Tak zůstaňte s námi.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni je výjimečný. Jde o jeden ze dvou v krajské metropoli, ve kterých se dochovaly původní gotické obytné prostory a je jediným ve městě, který se dodnes honosí sklípkovou klenbou. Objekt stojící na nápadně úzké parcele byl v roce 1507 poničen požárem. Poté prošel přestavbou, při které vznikla obytná místnost se sklípkovou klenbou. Veřejnosti není přístupná ani ona, ani další interiéry s gotickými prvky.
2: Pak na mě zazvonte a...
3: Moc vám děkujeme.
4: Nacházíme se v prostorách před zmíněnou klenutou místností, pozdně gotickou. Dům měl také specifickou dispozici v tom, že tím, že vlastně je na takové úzké parcele, tak už v pozdním středověku byl přisvětlovaný světlíkem, který byl v centrální části dispozice, vystupoval nad úroveň střechy a byl přisvětlován drobnými okýnky.
5: Nitro domu na náměstí Republiky číslo 20 nám ukazuje památkářka Alena Aubrechtová. Teď jsme tedy kde?
4: V obslužné místnosti, do ní vede kamenný sedlový portálek a z této bylo přikládáno do kachlových kamen v té hlavní obytné místnosti.
5: A my se přesuneme do středověkého gotického bytu. Dva schůdky dolů a jsme v minulosti, v hluboké minulosti, jsme ve středověku.
4: Jsme v obytné místnosti zaklenuté dvěma poli sklípkové klenby. Jedná se o stavební fázi z počátku 16. století a tento dům je jediný měšťanský dům v Plzni, který má sklípkové klenby dochované. Jedná se o unikátní typ klenby, který reprezentuje virtuózní zvládnutí klenební technik na konci středověku. Sklípkové klenby poprvé použil Arnold Westfálský při stavbě paláce Saských vévodů v Míšni v 70. letech 15. století v prostředí Plzeňského kraje. Můžeme nejzajímavější příklad sklípkových kleneb vidět v kostele na nebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích.
5: Ta výmalba pod oprýskanou omítkou je původní?
4: Nebyl tady dělaný žádný průzkum výmaleb, takže nevíme. Tohle je zatím ještě skryto, čeká to na své odhalení.
5: A víme, kdo tady, přímo tady v tomto bytě žil?
4: Na počátku 16. století dům vlastnili bohatí kramáři Wolfovi. Poté v roce 1623 jej zakoupil za 900 kop Mikuláš Mirobel. A v letech 1688 a 1696 dům patřil malíři Patriku Schneeblumerovi. Nájemcem v tomto domě byl i městský hejtman Václav Nigrin v roce 1733.
5: Ta místnost je prázdná, se dvěma okny, dřevěnou podlahou. Jak se tady asi žilo?
4: Tato místnost mohla sloužit majitelům domů pro reprezentativní účely. Mohly tady probíhat nějaké obchodní jednání a tak podobně.
5: Na moje fantazie pracuje na plné obrátky. Škoda, že v současné době se tenhle krásný prostor nijak nevyužívá.
4: Je to tak. Zatím je to takový skrytý poklad tady v centru Plzně.

0: Tak pojďte,
1: tady máte klembu.
0: Je to starý, no, je to hezký, no.
2: Vy tady bydlíte jak dlouho?
0: 18, ale partnerka tak přes 30.
2: A vzpomenete si ještě, jak před těmi 18 lety na vás ten interiér zapůsobil?
0: No jako na zámku, když jsem přišel, no, z paneláku tedy, no.
3: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni zvenku působí poměrně nenápadně. Mezi ostatními domy na první pohled nijak nevyniká. Uvnitř ale ukrývá gotický poklad. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Máme 15 hodin 41 minut a 50 vteřin. Proč to říkám? Protože nás bude ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň za chvíli zajímat, jestli je vteřina totéž co sekunda. Odpověď není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Detaily připojíme za chvilku v jazykovém koutku. A dozvíte se i to, že obě slova souvisejí s významem druhý.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Další dvě minuty našeho programu budou patřit češtině a ty dvě minuty budou o sekundách a vteřinách. Pokračuje Vladimír Šťovíček.
1: Je vteřina totéž co sekunda? Odpověď je jednoduchá. V běžném jazyce ano, obě pojmenovávají šedesátinu minuty. Jinak ale ne. Více nám poví Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. My, netechnici, mezi které se počítám, si často neuvědomujeme to, že mezi vteřinou a sekundou je zhruba stejný rozdíl jako mezi centimetrem a dekagramem. Z fyzikálního hlediska jde o dvě různé fyzikální jednotky. Sekunda je jednotkou času se značkou S, vteřina představuje jednotku úhlové míry, tedy velikosti úhlu v rovině.
1: Můžeme uvést důvod, proč se obě slova zaměňují?
2: No, musím říct, že tady už odpověď jednoduchá není. Rozdíl je významový i stylový. Slovo sekunda je uživateli většinou vnímáno jako termín, obecně související s měřením. Vteřina je pak užívána jako běžné označení jednotky času. Jedním z faktorů záměny může být společný původ obou slov. Obě souvisejí s významem druhý. Latinské secundus dalo vzniknout sekundě a vteřina je slovo od stejného významu, od praslovanského vtorí, tedy také druhá.
1: A to mi řekněte, víme, proč bylo využito právě slovo druhý?
2: Historicky se jedná o druhé dělení hodiny. Nejdřív se hodina rozdělila na minuty, to bylo dělení první, a pak se minuta rozdělila ještě jednou, na sekundy neboli vteřiny. Zjednodušeně můžeme říct, že sekunda patří do laboratoře, vteřina více do běžné řeči. Sekunda je dnes frekventovaná hlavně ve sportu, v němž hrají důležitost už i setiny sekundy. A vteřina je frekventovanější běžně užívaných frazémech. Říkáme například, přišel v poslední vteřině, nebo každá vteřina se počítá, je to na vteřinu přesně, nebo ani na vteřinu. Ale naproti tomu užíváme rozhodují sekundy.
1: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Další náměty rádi přijmeme na adrese info@pl.rozhlas.cz. Blíží se nám 16. hodina a s ní další aktuální zprávy. Po nich následuje díl seriálu Hvězdné návraty. I na dnešek přichystal Patrik Rozehnal výlet za jedním z komiků. Dnes to bude muž, který má rád jazz, hraje na banjo a umí bavit lidi. Jmenuje se Ivan Mládek. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, monology, scénky i anekdoty. To vše samozřejmě doprovodí jeho písničky. Poslouchejte už po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Chátrající mosty přes Otavu u Dlouhé Vsi na Klatovsku nahradí jeden nový. Plzeňský kraj podpoří literární tvorbu a publikační činnost. Změny ve vládě se podle premiéra zatím nechystají. A zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. U zpráv přeje pěkné sobotní odpoledne Andrea Samešová. Na Šumavě začíná stavba nového železobetonového mostu přes Otavu u Dlouhé Vsi. Přijde na 137 milionů korun a nahradí tři staré mosty, které jsou v havarijním stavu.
3: Nový most na silnici druhé třídy směrem na Hartmanice vznikne proti proudu řeky nad těmi současnými a po jeho dokončení staré mosty půjdou k zemi. Podle vedoucího přípravy a realizace akcí správy a údržby silnic Radka Kadlece potrvají práce 20 měsíců. Řidiči budou úsekem projíždět jedním jízdním pruhem a dopravní omezení začnou platit během několika dnů. Z Dlouhé Vsi Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Plzeňský kraj podpoří literární tvorbu a publikační činnost dotacemi v celkové výši 1,5 milionu korun. Peníze půjdou na vydání knih, publikací a dalších projektů zaměřených na regionální historii nebo autorskou tvorbu spojenou s krajem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
4: Hodnotící komise doporučila podpořit celkem 30 projektů. Mezi nimi jsou například publikace věnované regionální historii, beletrii, poezii, ale i památkám anebo příběhům přímo z plzeňského kraje. Vybrané projekty přispívají k dokumentaci místní historie, ale také rozvíjí kulturní život v kraji a pomáhají dostat kvalitní regionální tvorbu k veřejnosti.
2: Změny ve vládě se zatím nechystají. Dnes to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že by se mohly uskutečnit až po ročním zhodnocení práce kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou z SPD na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kam vláda navrhla Miroslava Hlaváče a Zuna byl proti. Debaty vznikly i kolem koncepce armády. Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku této funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi také často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
5: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
2: Pracovní skupinu tvoří zástupci vlády, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5-0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Táborsko tak nepřešlo přes baráž ani na druhý pokus. Předloni podlehlo Českým Budějovicím. Baráž se hraje od sezóny 2018-2019 a ještě se nestalo, že by prvoligový celek sestoupil. Další šanci bude mít zítra Artis Brno, který musí v odvetě se Slováckem dohnat manko 1-4 z domácího utkání.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, kránu částečné přibývání oblačnosti, teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, zítra zpočátku méně oblačnosti, během dopoledne oblačno až zataženo, četné přehánky nebo i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti i srážek, později znovu až zataženo a přehánky nebo bouřky, místy i silné s přívalovým deštěm a kroupami, teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů, vár bude slabý, místy mírný západ až severozápadní vítr, aby jo na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda se došetřuje ve Stříbře na Tachovsku v ulici 28. října, kde havarovalo osobní auto. Jinak by vás nic mimořádného momentálně zdržet nemělo. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
0: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší, a jeden komik, který to mládí má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
6: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
0: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
6: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
0: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
6: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
0: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
6: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
6: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
0: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
6: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek, Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že jo? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říká, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už si to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody. A tak.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, já bych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říkala, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. To jsem zrovna slyšel. Se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká,

0: Dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
1: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
2: Rozumání řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil, zatím tady byla jedna ošklivější než druhá, to je hrůza.
3: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
2: Tady si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
3: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
2: To je vůl, to je
3: Hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
2: Zaseď má dvě brady, se si dovolím všel.
3: A to je vám málo nebo moc?
2: Ježiš, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
3: No ale teď stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
2: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
3: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
2: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli a až sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
3: Tak další, slečno, pojďte.
2: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
4: Betty Plešivá.
2: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
4: Betty Plešivá.
2: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kriple všivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
3: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
2: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
3: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
2: ne,
3: že?
2: Ne, to ne, to je žádný případ, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně velký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to vem.
1: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
5: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
1: Většinu slovních gegů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
2: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já se tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Jo. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Myslíte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Veďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že? Ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No, co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na
5: zelenou.
4: Na zelený, správně.
6: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
6: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
6: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
6: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
6: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: studené.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na Rolnické náměstí v Plzni se po víkendu vrátí doprava. Vláda ke změně financování Českého rozhlasu a televize využije současné zákony. Návrh ministra Klempíře už řešit nebude. A zítra čekejte oblačno až zataženo, přeháníky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Rolnické náměstí v Plzni Lobzích se v pondělí otevře řidičům. Oblast bude plně průjezdná pro osobní auta i vozy MHD, což výrazně uleví dopravě v této lokalitě. Město na svém webu uvádí, že během letních měsíců zhotovitel dokončí celý prostor tak, aby bylo kompletně hotovo v půlce srpna. Do té doby trvá zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Během stavby byla kompletně obnovena dopravní infrastruktura, včetně vozovek a chodníků, přeložek, inženýrských sítí a veřejného prostoru. Plzeňský kraj dokončil v přírodní památce Kařeské rybníky na Rokycansku 3 nové tůně. Vodní plochy o rozloze přes 3000 metrů čtverečních mají pomoci zadržet vodu v krajině a zvýšit druhovou pestrost. Vrátit by se měly i ohrožené druhy ptáků, jako je bekasína otavní anebo čejka chocholatá. Krajský projekt financovala Agentura ochrany přírody a krajiny z evropských dotací. Pokračuje mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: V přírodní památce Kařeské rybníky jsou už 3 nové tůně naplněné vodou a začínají plnit svou ekologickou funkci. Projekt Plzeňského kraje pomůže zvýšit biodiverzitu území, zlepší zadržování vody v krajině a vytvoří vhodné podmínky pro mokřadní ptáky, obojživelníky i vodní hmyz.
2: Vláda se už nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon, a ne ten, který připravil ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Nestouvil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO s tím, že k návrhu přišlo zhruba 400 připomínek. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že dál odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Ohledně změn se zástupci obou médií sejdou s premiérem 9. června. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a pravidelně cvičit. Některé zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
4: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Kanoista Václav Chaloupka skončil druhý v úvodním závodu světového poháru ve vodním slalomu ve slovinském Tacenu. Ve finále nestačil jen na domácího Hočevara. Už v pátek obsadil třetí místo Jakub Krejčí mezi kajakáři a dnes zvítězila kanoistka Tereza Kneblová. Dánský cyklista Jonas Vingegaard vítězstvím v předposlední 20. etapě potvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se 8. mužem historie, který vyhraje všechny 3 Grand Tours.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, kránu přibývání oblačnosti, teploty 13 až 10 stupňů. Zítra zpočátku méně oblačnosti, během dopoledne oblačno až zataženo, četné přeháníky nebo i bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti a později znovu zataženo, přeháníky nebo bouřky, místy i silné, s přívalovým deštěm a kroupami. Teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů. Povane slabý nebo mírný západní až severozápadní vítr, aby na dvojce střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v ulici Harantova blokuje provoz srážka dvou osobních aut a na dálnici D5 přibylo omezení na nájezdu exit 76 u Plzně Černic. Ve směru na Prahu se provádí práce údržby a uzavřen je pravý pruh. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
0: Jsme Český rozhlas, dobrý podvečer, začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Před námi je 60 minut, ve kterých budeme plnit vaše přání a dneska to bude možná malinko speciální. Ostatně podrobnosti se dozvíte už za malou chvíli. Já jsem Jiří Trnka a tohle je první dechovka pro vás

pořadu Blahopřejem písničkou splníme přání, které k nám dorazilo cestou klasickou. Vážená hudební redakce, prosím o zahrání písničky Hospůdko, hospůdko malá pro Ladislava Krále sboru u Tachova, který 29. května slaví 80. narozeniny. Přání, milý Láďo, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, také spokojenost a tě každý den naplňuje radostí a obklopují tě lidé, které máš rád. Přeji sourozenci s rodinami, pozdrav do rozhlasu. Děkuji, pan Václav Král z Plzně. Velice hezké přání.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou. Před několika málo dny tak se odehrál v našich studiích Den otevřených dveří, kde byla možnost, abyste si nechali zahrát nějakou písničku a sami jste si ten vzkaz namluvili. Tak nějakou část odehrajeme dneska, bude to až té druhé polovině, tak se pojďme věnovat třeba myslivecké kapele Atlas. Vážená redakce, jménem fanklubu Atlasu prosím o odvysílání blahopřání k narozeninám pro dva členy našeho fanklubu, kteří v těchto dnech oslavují své životní jubileum. Je to paní Anna Bohuslavová z Oseku u Rokycan a také pan Vlastimil Neuwirth z Plzně. Oběma oslavencům k jejich jubileu gratulujeme. Ať si oslavu pěkně užijí v kruhu rodiny a dobrých přátel a do dalších roků jim přejeme vše nejlepší, zejména pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou pohodu, také optimismus a dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas Májová polka za odvysílání našeho blahopřání. Vám děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Faktem je, že kdyby se vše, co je v tomto přání splnilo, tak je na světě naprostý ráj.

Paní Marie Špacová ze Záluží, k tvým narozeninám ti posíláme písničku Každý svůj rámeček životem nese, kterou máš tak ráda. S přáním všeho nejlepšího přejí Rozumovi.

pořad Blahopřejem písničkou. Pojďme, podíváme se na tu, řekněme, nejjednodušší možnost, kterou si můžete v pořadu Blahopřejem písničkou objednat písničku pro vaše milé. Stačí vstoupit na stránky rádia vašeho kraje v dolní části. Vyplňte prosím příslušný formulář, je to velice jednoduché. Zvolíte den, kdybyste chtěli, abychom vaše přání odvysílali, a pak už jen posloucháte v sobotu anebo v neděli vždy mezi 17. a 18. hodinou. Za chvíli vyřídíme další přání.

Na své jubilanty si vzpomněla také obec Heřmanova Huť. Pan Karel Neckář slaví 70 let a pan Antonín Černý 85 let. Vážený jubilanti, jménem obecního úřadu obce Heřmanova Huť a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu a prosím, užijte si písničku, kterou vám obec posílá.

0: Jsme Český rozhlas, vy posloucháte pořad Blahopřejem písničkou. Není tomu tak dávno, kdy se odehrál den otevřených dveří ve studiích Českého rozhlasu. Po celé České republice měli jste možnost zanechat vzkaz. Ten následující, který odehrajeme, zanechal pan Ondřej Kaš. Zdravíme, Ondřej.
1: Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro moji rodinu a pro babi a dědu, všem příbuzným a pro všechny moderátory Českého rozhlasu Plzeň. Děkuji za zahrání, s pozdravem váš jedný posluchač Ondřej.

0: Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejem písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou a máme tady další zanechané přání a tentokrát je to od pana Zdeňka, tak prosím.
1: Prosím o zahrání písničky Na přání pro moji přítelkyni Miluši k 3. výročí seznámí. Lásko, děkuji ti za plno krásných společných zážitků. Tvůj Zdeněk.

Blíží se sobotní 18. hodina, pořad Blahopřejem písničkou. Tady bude opět zítra po 17. hodině. Do té doby se loučím, já jsem Jiří Trnka a slibuji, že i zítra tak odehrajeme nějaká přání, která jste nám tady v Českém rozhlase namluvili během dne otevřených dveří. Máme jich spoustu, taky zítra si přijdete na své. Naslyšenou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňané i návštěvníci města mohou stále vyplňovat průzkum ohledně spokojenosti s kulturou. Do baziliky v Jabloném v Podještědí se dnes vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. A zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. Příjemný sobotní večer přeje Andrea Samešová. Plzeňané i návštěvníci města mohou ještě do konce května, tedy do neděle, vyplnit dotazník zaměřený na spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni. Cílem je získat aktuální zpětnou vazbu. Průzkum připravil plzeňský magistrát spolu s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a dotazník je k dispozici na webu města v záložce Kultura. Lidé se mohou vyjádřit i k tomu, jaká je podle nich informovanost o kulturním dění a zhodnotit mohou i dostupnost pořádaných akcí anebo mezinárodní rozměr plzeňské kultury. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Pracovníci parku řešili takové případy opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou na chráněném území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Dodává, komu mohou lidé v jezeru uškodit.
2: V jezerech je velmi citlivý ekosystém, jsou tam velmi vzácné druhy kytek, jako jsou například zevar úzkolistý nebo šídla. A vlastně ty zrovna rostou v těch příbřežních oblastech, které můžou lidé mechanicky poškodit.
1: Za koupání v ledovcových jezerech mohou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pokuta až desetinásobná. Do baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku se dnes vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Z betonu, kterým lebku zloděj zalil, je restaurátoři dobývali 16 hodin. Z bezpečnostních důvodů už je církev nebude dál vystavovat. Plánuje uložit i do hrobky světice v bazilice. Lebku ukradl 12. května před večerní bohoslužbou zloděj. Památku nevyčíslitelné hodnoty poté zalil do betonu a chtěli pohřbít do řeky. Lebka světice byla v chrámu vystavená téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři nad kryptou s jejím hrobem. Na českých silnicích už letos zemřelo 23 motorkářů. Oproti stejnému období loni je to více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe. Sport.
1: Hokejové mistrovství světa zná prvního finalistu. Švýcarsko dnes odpoledne přehrálo v semifinále Norsko 6-0. Na svého soupeře si domácí tým musí pár hodin počkat. Od 20 hodin proti sobě nastoupí ve druhém semifinále Kanada a Finsko.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, teploty 13 až 10 stupňů, zítra zpočátku méně oblačnosti, během dopoledne oblačno až zataženo, četné přehánky nebo i bouřky. Odpoledne přechodně ubývání oblačnosti a později znovu až zataženo, přehánky nebo bouřky, místy i silné, s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty zítra 24 až 27, na horách do 22 stupňů. Povane slabý nebo mírný západní až severozápadní vítr, aby ho na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala v Borské ulici v Plzni. Autobus se srazil s osobním autem. Na silnici 195 u Stráže na Tachovsku havarovalo osobní auto, stejně tak v Bezděkově na Rokycansku ve směru na Břasy. Na místě také zasahují všechny záchranné složky, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
4: Plzeň má řadu slavných rodáků. Patří mezi ně i Miroslav Holub, básník a prozaik s mezinárodním věhlasem, povoláním lékař-imunolog. V jednom ze svých textů se Miroslav Holub zamýšlí nad otázkou, proč jsem z Plzně. Vzpomínkovou prózu napsal autor v roce 1995 do knížky Naše město Plzeň. Přečte vám ji herec Miloš Stránský.

Učinil jsem statisticky nevýznamný počet dotazů, co jako koho napadne, když se řekne Plzeň. Tu i cizozemské odpovědi zněly naprosto jednotně. Pivo a škodovku. Jeden kulturně vyspělý Pražák zmínil chrám svatého Bartoloměje a jeden Američan, když už se mnou mluvil, mne sama. Byl to zjevný oportunismus, ostatně respondent. Ten nebyl ani pivař, ani strojvůdce elektrických lokomotiv, ale stejně mne nadmíru potěšil. Asi na 2 sekundy jsem pocítil, že reprezentuji génia locí. Asi tak jako plivník v podobě černého kuřete prezentuje venkovskou usedlost v době, kdy ještě nejsou staré dobré příšery zaplašeny novými dobrými příšerami rázu Manuely, Magnuma a pana Třísky ze seriálu o želvých ninžích. Pak mě to přešlo. Ostatně soužím, že géniové locí už v našich dobách vymřeli, není na ně čas. Jednání a proměny na naší scéně probíhají překotně a než si zvyknete na jednoho kašpárka, už je tu další a ze sufit vynášejí chcíplého nápovědu. Když jsem chodil do obecné školy na Chodském náměstí, to ještě byly aspoň místní bardové. V naší čtvrti, tedy v Bezovce, jsme měli živého, pohybujícího se pěvce Chodska Jindřicha Jindřicha, kteréžto okolnosti jsem si velice považoval a soudil, že bychom se všichni měli jevit aspoň trochu Chody, říkat ti hyn se hukáže a včil plují mraky vrané, plují nad Čerchovy, hů, to v lese vstanou všechny lesní sovy. Kdybych byl věděl, že jde vlastně o regionální identitu, byl bych snad usiloval i o příslušný kroj, jak jsem jej znal z opony divadla od Augustína Němejce a po jejím pozdvižení i ze stavu zboristů notujících proč bychom se netěšili za bedlivého sledování dirigenta pana Bartáka. Takže se nedalo říci, jestli mají větší těšení z těch žlutavých koženek a letních beranic nebo z blahobytného vzezření kapelmajstra. Nicméně jsme v civilních oblečcích secvičili s panem učitelem Tolarem něco Jindřichových písní a dostavili se u příležitosti mistrových asi tak 55. Tenkrát nám znělo to numero jako zvláště chválihodný výkon v senescenci. Dostavili jsme se na dvorek příslušného dvouposchodového domu a zapěli mistru za doprovodu houslí páně učitelových. Panu učiteli Tolarovi, jenž byl velmi stepilým a měl knírek a oblek s vestou, při uměleckém výkonu vyvstávala na čele notná žíla, již jsem pokládal za měřítko tvořivosti. Na pokyn smyčce jsme se jali oddaně vřeštět něco na způsob zdraví tě tvé dítě Bulačino a panu učiteli Tolarovi vyvstala na čele žíla jako jelito. A on cvičil a mával houslemi jako Paganíny při Ďáblově trilku a já jsem cítil, jak vzestupujeme k regionálním kůrům andělským, takže jsem vřeštěl ještě oddaněji, ačkoliv pan učitel Tolar upozornil mou maminku, že při mém hudebním sluchu je lépe 5 pianissimo. Ječeli jsme Bulačinu, jako když vlci vyjí na měsíc a pan učitel cvičil houslemi a všichni jsme koukali do druhého poschodí, kde se objeví mistr a seskočí padákem anebo se aspoň připojí k chorálu s nadšením Verdiho Nabuchodonozora. Mistr se po několika slokách v skutku zjevil, leč jen tak jako efemérně, asi tak jako pan prezident Beneš na Hradě při studentské manifestaci v únoru 1948, ale ten měl asi vážné důvody. Mistr rozhrnul záclonu
a pokynul nám ručkou asi tak, jako ten, který car Nikolaj v Petěrburském teátru. Pan učitel Tolar se klaněl s housličkami a smyčcem v ruce a my jsme čuměli na mistra a na záclonu a chodská identita se nám tak nějak vykouřila z kožichu, tak nějak instantně. Ale zbylo nám jen to chodské náměstí, jenž ovšem s tou průmyslovkou, naší obecnou školou, božím kostelíkem, oprýskaných věží a beztvarým parčíkem, připomíná Chocko asi tak, jako krab houslista připomíná Vivaldiho.

Ztráta chodské identity mne zasáhla natolik, že jsem se rozhodl složit svou vlastní chodskou píseň za použití rodinného křídla Petrov a znalostí notového záznamu, jak jsem jich nabyl u profesorky na klavír Heleny Matouškové v Dobrovského ulici, jež mi zadávala raději teoretické úlohy, zatímco známky ze hry klavírní se pohybovaly v mezích muzické tolerance a poznámkám v žákovském sešitu dominovaly výkřiky honorář s díky vyrovnán. Můj největší klavírní úspěch záležel v obratném zachycení stojící lampy, již paní profesorka svrhla v dojetí nad mým pojetím Rachmaninova. Nicméně jsem zkomponoval svou chodskou píseň v jediném hlasu a bez doprovodu a shledával jí vysoce inspirovanou asi tak po 2 týdny. Ovšem k chodské identitě mě nedodala ani zbla. A když jsme navštívili s rodiči Klenčí a Trhanov, hleděl jsem na místní obyvatelstvo, mezi nímž nebyl jediný Jan Sladký, ba ani jediný Lomikar, jako na česky více méně hovořící dalmatince. Naložení v Jiráskově sladkokyselém nálevu se mi jevili mnohem bližší, čímž nechci zlehčovat Jiráska. Ale kde je ho dneska konec v rozvoji pluralitního pohledu? Němž nelze vlastně ani nastínit odpověď na otázku, kde domov můj? Se vstupem na klasické gymnázium jsem po plzeňské identitě pátral hlouběji. Přispělo k tomu jednak zakoupení československé vlastivědy, vydávané nakladatelstvím Sphinx Bohumil Janda, jenž svými zlatými lipovými ratolestmi zdobenými hřbety dodávala naší knihovně zaslouženého lesku. A jednak každonedělní výlet s rodiči do Šťáhlav, Šťáhlavic, Nezvěstic či Koterova. Samozřejmě vlakem, neboť jsme měli režijní jízdné. Výlety ty se mi jevily nad obyčej úmornými, trasy pořád stejné, lesy pořád stejné, šutry pořád stejné. Bylo to něco na způsob Sisyfova zaneprázdnění, pokud by ovšem Sisyfos musel ještě před valením balvanu vypít jako já 0,5 litr tučného mléka na půl stlučeného během vlakové přepravy, takže by mu bylo blbě aspoň na cestu tam. Výlety mě přinutily hledat si zábavu za všech okolností a to jak ve snění, tedy jak budu slavným malířem, sběratelem motýlů a jak objevím na trati vešterku z brusu nového trilobita, tak v hledění, v průběhu hledění jsem hned za zámkem kozel, ale i dál a hlouběji nalézal pod listím bukových lesů pahrbky a pahorky zvící kamenného mraveniště nad mravenčích rozměrů. Maminka mě instruovala, že to jsou mohyly z dávných pohřbů, dávných mohylových lidí z halštatského období, jež se tak nazývají proto, že se vůbec neví, jaké období, jakých lidí to bylo. I přemítal jsem, že od tohoto mohylového lidu bereme jakýs takýs základ svého bytí, základ ovšem podle československé vlastivědy z nakladatelství Sphinx Bohumil Janda, pomíchaný s keltskými boji a landsmanšafty markomanů a kvádů, které ovšem úspěšně kráglovali a znásilňovali slovanské kmeny, zdrhající z východu před jakýmsi hunským nacionalistou. Slovanské kmeny, o nich není ani jasno, jestli byly víc zrzavé nebo víc černovlasé, víc krátkolebé a urostlé nebo připosražené, až z toho prvobytně pospolného guláše vznikla naše holubičí povaha. Listuje pak československou vlastivědou, zjistil jsem, že se nám v kotlině plzeňské na soutoku 4 řek, jak mě učila maminka, z nich jedna se přestane jmenovat sympatickým že,
a začne se jmenovat nesympaticky Berounka, což zní berounským pragocentrismem, nevyvedli ani ti Slovani. Všude měli nějaké slušně pojmenované kmeny. Charvaty, Zličany, Lemuze, Lutomirice, Lučany, Pšovany, Děčany. Ale my jsme tady byli akorát takovým výběžkem Slovanů obzvláště vykutálených, Čechů šmrcnutých mežskými Lučany. Ani to nářečí se nám nevyvedlo, neboť bylo podle pana profesora Matějky té vlastivědě beztvárně jihozápadní. My jsme tu neměli dokonce ani koho vyhubit. Žádné slavníkovce, ani žádné věrozvěsty. My jsme tu neměli ani nějaké bratrovrahy a opovědníky zemského míru. Jen nemnoho smrdutých loupeživých rytířů a něco kšeftu s bavorskými městy. Ani ten Jirásek o nás nezavadil. Pevně doufám, že u příležitosti založení nové Plzně Václavem II. Se nějaká etnická čistka a antropologická charakteristika najde, ale já jsem dospěl zkoušky dospělosti na klasickém gymnáziu v Husově ulici u pevné víře, že v porovnání s Jihočechy vlastně ani neexistujeme. A kromě kroniky trojánské jsme se tu celý ten čas jen tak kulturně, etnicky, lingvisticky a folkloristicky flákali, ani nábožensky nevykrystalizovali. My jsme byli tak nějak historicky nečitelní, takže bylo vhodnější i Valdštejna odkráglovat v Chebu. V Plzni byly podmínky pro podnikání historických kroků příliš nepřehledné. A proto ještě hůře se vedlo vlastivědné literatuře, neboť podle Henry Jamese produkce něco mála literatury žádá velkou flákotu historie.

Mou plzeňskou identitu založilo vlastně hrdinné rozhodnutí generála Petna, schválené vyššími instancemi, obsadit Čechy až po demarkační linii za Rokycany a Žatcem. Vlastně se na tom podepsal sám generalisimus Stalin. Když si řekl, kde pak Praha, na té záleží, ale nějaká Plzeň, tam se historie, impérium a diktatura proletariátu nepo... Co jsem absolvoval gymnázium a tříletou kariéru pomocného dělníka na plzeňském ranžíru, nákladové nádraží a zácvik na Valše a v Kazněhově, zácvik na ostře sledované vlaky, jsem v Praze plzeňákem a upadávám do plzeňské řečové intonace, vyhýbaje se jinak těm depa a copa a pozoruji, že západně od Plzně se řeč přibarvuje takovými těmi chodskými samohláskami, východně naše intonace sahá přesně k demarkační čáře u Rokycan, takže ten americký zaražený postup měl možná hlubší kořeny. V každém případě je taková identita odrazem, identita na rozdíl, asi tak jako žížela pozná, že nemá nožičky, když potká stonožku. Avšak i tímto negativistickým vymezením můj pocit plzeňáctví narostl do biologicky funkčního stavu jako šestý prstíček nebo jako druhý, byť nepárový brzlík. Všiml jsem si toho hned při zápisu asi tak do čtvrtého semestru Pražské lékařské fakulty. Zápis ten se odbýval na děkanátu v Kateřinské ulici číslo 32 a to za vzniku dlouho husté fronty mediků. Jak jsme tak stáli ve frontě a krok dva za minutu postupovali ze schodů do chodby a v chodbě k okénku s pedelem, zaznamenal jsem, že medik přede mnou třímá znavenou rukou index znějící na jméno totožné s mým. Tato náhoda mne velmi potěšila. Jakkoliv kolega vypadal mnohem jinak, než si představuju postavu toho jména. Ostatně, já vypadám taky trochu jinak. A to čím dál, tím víc. Náhodu setkání dvou mediků stejných jmen ve frontě o tisíci duších jsem pokládal za statisticky odůvodnitelnou. Ne tak pedel panovák, zapsal a orazítkoval bez námitek mého jmenovce. Ale když se mu podstrčil podmasitý nos a blankitné oko index svůj, změnil náhle vzezření, náladu i rytmus ruky, sahající po peru či štemplu. Zbrunátněl, oko jeho potemnělo a jeho ruka odvrhla můj index s dramatičností, jež vzbudila pozornost v celé frontě následujících mediků. Ze mě si srandu dělat nebudete! Zařval decentně. Já vás nezapíšu, protože mi to děláte schválně. Vykládat něco o náhodě a statistické pravděpodobnosti výskytu stejných jmen je naprosto iluzorní tváří v tvář lidem zbrunátnělým a stemnělého oka. Představa, že jmenovci se spiknou, aby pozlobili pedela, nebyla z tohoto světa a nebylo tudíž proti ní argumentu. Tím méně po dvouhodinovém stání ve frontě. Bylo nebezpečno zeptat se, jestli tedy mohu přijít s tím jménem aspoň jindy. V naprostém zmatku jsem jednal instinktivně. Bez jakékoliv úvahy o logice jsem zvolal zoufale, ale já jsem z Plzně. Teprve později mi došlo, že v tom byla drobná racionální pecička. Z Plzně tu byl málo kdo, neboť tam byla nově otevřena filiálka fakulty a kdo by se trmácel po podnájmech sídelního města, když měl v Plzni teplé hnízdo. Můj jmenovec tedy byl odlišitelný původem a těžko jsme se mohli znát a kout pikle. Nicméně v dané akutní a frontovní situaci vyzněla má obraná věta stejně absurdně jako stanovisko pana Nováka. Obě absurdity se střetly v těžkém úředním vzduchu a padly k zemi vzájemně se pokořivše.
Aha, pravil Pedel v jakémsi osvícení a jeho oko se stalo opět blankitným. Tak to sem dejte. Pak mě zapsal a orazítkoval a dokonce po mně spiklenecky pomrknul. Nevím, co mu proběhlo hlavou, buďže z Plzně může být jen absolutní blb, který by se na provokace nezmohl, nebo že jsem v tak hluboké cizině opuštěn a chud, jak pravý konšel Kalina v tajemství a nezasloužím si dalších ústrků, nebo že přináším všimné v podobě několika lahvic 12 prazdroje, tenkrát nadmíru vzácné, nebo posléze, že mám něco společného s Křižíkem, Tylem a Václavem II. Možná ovšem, že byl Pedel pan Novák sám od Plzně a krajané si musí pomáhat i ze vší síly své a z celého srdce svého, aby se naplnili dny jejich na zemi. Nezůstal však na tom. Pedel Novák si mě od té doby dokonce pamatoval. Vítal mě spojeneckým úsměvem a kdyby byly zápisy Super nebo GLS, byl mě tak pohostil a byl bych mohl dostudovat v metalíze a s posilovačem brzd. Takto nejen běžně zapisoval a navíc nejako blízkému tvoru ve fakultním teráriu odpustil kolokvium ze zubů. Já jsem totiž celý rok s kolokviem váhal a kdykoliv jsem se pak dostavil k vybranému examinátoru, týž právě zemřel. Když jsem o tom Pedela Nováka spravil, pokýval hlavou a pravil. Nikomu to neříkejte a já vám to napíšu, jako kdybyste to měl. Vy byste nám jinak vyhubil celou stomatologii. Takový to byl hodný člověk od chvíle, kdy jsem se mu stal medikem z Plzně, nikoli od Brandýsa. Pocit přináležitosti tím ovšem ve mně byl velmi upevněn, přímo jsem s ním vstupoval či lezl do života. Nejde ani tak o to, co jsem spoznával, odkud jsme, jako o to, že nejsme odjinud. A kdyby tato totožnost pomocí vyloučení byla definována jen břevnem v oku našem, budeme své břevno milovat. Takže Plzeňákem jsem se snad narodil, ale určitě jsem se jim stával po celý života běh. Přesně řečeno, já jsem z Plzně čím dál víc. A znamenitý pokrok jsem učinil poblíž městečka Columbus, Wisconsin. Podle silnic ležela zamrzlá jezera a četné farmy svědčily, že by krajina oplývala mlékem a strdím, kdyby nebyla taková zima. Takto se mléko a strdí naskytovalo spíše v interiérech drobných i větších sýrařství. Tam bylo teplo jak v maštali. Puch, jako v plzeňské drožďárně. Ne, to ne. Takovém smradu by v Americe nikdo nedělal. Tedy jako v předpokoji ředitelství plzeňské drožďárny na policích zrála obrovitá kolesa jakýchsi ajdamů, čedarů a lídrkranců a v kovových stříbropěných korytech mísili dva dělníci jakési žlutavé těsto, jež se jevilo již tak homogenním, že by se našinec na to vykašlal. Odkudže jsem? Ptal se jeden ze sýražů, takový malý, šlachovitý, odpaty až do kopista s vysokým čelem. Přiznal jsem se na Československo. Dneska by to byla delší řeč, ale jeho zajímalo i město. Plzeň, pravil jsem roduvěrně. Pilsen. Pilsen, pravil americky. Jo, tam jsem to koupil do nohy na konci války. A odložil míchadlo a podal mi ruku na znamení dějepisného a zeměpisného souladu. A kde? Tázal jsem se. Ale byl tam nějaký kostel a takový jako divadlo, řekl. A tu se rozhrnula mlha a smog zašlého času a já jsem jakýmsi instinktem, já mám jakýsi instinkt každých 8 let, viděl, že jsem to viděl. No ano, bylo to 6. května 1945 ráno.
63. a 2. divize vstoupily přes malý odpor do města a my jsme kvačili vítat a mávat fangličkami, nebo snad dokonce i přiložit ozbrojenou ruku k dílu. Městským rozhlasem volal pan Schindler o pomoc ze Štruncových sadů a střelba se ozývala od 35. kasáren i od Wilsonova mostu. Dostal jsem se zrovna k městskému divadlu, když přijížděli americké ozbrojené transportéry a za nimi postupovala pěchota. Na křižovatce před divadlem se najednou jaksi rozstřílilo. Bylo to jako když začnou padat skleničky z kredence. Pěšáci se kryli a stříleli do věžičky na kostele, dnes československém husickém, tam odtud se tvořily obláčky a padala omítka. Pak přijel tank a střelil tam pár dávek z kanonu. A bylo po odporu. Akorát církvi československé později vznikly větší výdaje na údržbu, ale ještě předtím jeden pěšák za transportérem se najednou chytil za nohu, pustil samopal a jen tak se choulil u země. Za chvíli po transportéru přijeli američtí vojáci s ambulancí a pěšáka i s nohou naložili. Bylo to jaksi hladší než naše dodnešní dopravní nehoda a sledovali jsme to z chodu do bife v paláci Adria, domnívající se, že nás ty skleněné tabule chrání. Nuže, ten choulící se pěšák u plzeňského divadla byl onen můj sýrař ve Wisconsinu. V reálu to byl okamžik, kdy jsem si uvědomil, že potkat Američana, jemuž se ostřelovač SS trefil do nohy u plzeňského paláce Adria, ve wisconsinské farmě jedné z 10 000 podobných je na úrovni neposkvrněného početí. Že to prostě nějak nesouhlasí s životní pravděpodobností, že to vůbec nesouhlasí. A tudíž je to v nejlepším pořádku, protože podle Stanislava Letze, když všechno musí souhlasit, něco nesouhlasí. A že tedy být přímo od někud je věc unikátní a nezadatelná, je to druhý život, který v nás roste a nese plody kouzelné na způsob oříšků popelčiných.

0: byla vzpomínková próza Proč jsem z Plzně. Napsal ji lékař a básník Miroslav Holub. Online si ji můžete poslechnout po dobu 8 týdnů po odvysílání.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči zasahovali u požáru v Dobřanech. U Gdyně vyprošťovali ženu, na kterou spadl strom. Planá na Tachovsku přispěje na opravu krovu místního zámku. A zítra bude oblačno až zataženo, přehánky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. V Dobřanech na Plzeňsku dnes odpoledne zasahovalo několik hasičských jednotek u požáru v panelovém domě v ulici 17. listopadu. Podle velicího důstojníka hasičů se oheň rozšířil od spáleného jídla na sporáku, nikdo ale nebyl zraněn. Lidé stačili opustit dům ještě před příjezdem hasičů. Další zásahy mají dnes hasiči na kontě kvůli bouřkám, hlavně na Domažlicku a Klatovsku. K nejvážnějšímu případu došlo v lese pod hradem Riesenberg u obce Podzámčí, kde se na ženu zřítil strom. Hasiči vyprostili a předali do péče záchranářů. Planá na Tachovsku poskytne dotaci na opravu části krovu místního zámku. Historická stavba ze 14. století vystřídala už řadu majitelů a dlouhá léta chátrala. Teď ho vlastní soukromá firma, která památku postupně opravuje. Pokračuje starostka Martina Němečková z hnutí STAN.
2: Dřív to bylo ministerstva obrany a v 90. se rozhodlo ministerstvo to prodat. To bohužel koupili různí překupníci a podvodníci, kteří potřebovali jenom úvěr, ale zámek je nezajímal a nikdy ho nezačali ani opravovat. Ten zámek nebyl v dobrém stavu a během 20-30 let ještě víc chátral, jednou tam dokonce hořelo.
0: Na rekonstrukci dá město 500 000 korun. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Přijít by mohly až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
0: Ministři nastoupili do funkcí loni v prosinci. Sport. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu, a to poprvé mezi dospělými. Václav Chaloupka potrhl úspěch druhým místem mezi muži a zkompletovali medailovou sbírku české výpravy. Už v pátek získal bronz Jakub Krejčí mezi kajakáři. Počasí. V noci polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, teploty 13 až 10 stupňů, zítra během dopoledne bude oblačnosti přibývat, k tomu četné přehánky nebo bouřky, odpoledne přechodné ubývání oblačnosti a později znovu až zataženo, přehánky nebo bouřky, místy i silné s přívalovým deštěm a kroupami, teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý nebo mírný západní až severozápadní vítr a bio 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na Karlově v Borské ulici policisté vyšetřují střet autobusu s osobním autem. Na silnici 195 u Stráže na Tachovsku havarovalo osobní auto, stejně tak v Bezděkově na Rokycansku ve směru na Břasy. I tímto úsekem projíždějte s maximální opatrností, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia. A bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné půto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, tato my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samcem byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národní zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky a teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese nebo toho krásného řemesla nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní. V tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svůj nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády, a vládní zmocněnkyně tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod Ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konsultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého meziresortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, ale že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje, nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasnou, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho, potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví hleze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí, my jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek. No, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď. Dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější. Je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobbyredaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starého okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tam mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobbyredaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Svátkářský kalendář.
1: Podle pronostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 a 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí. Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se dám to povedu zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1. Počasí. Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo, tak to je to fuk.
8: Zavolám jiným hvězdám, budu točit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajmel, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás Kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor Kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, bude mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se dostal samočině, ta šňůra tak kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
7: Ozdobí,
5: to se urve.
7: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
7: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no.
8: Že bychom zaspívali spolu.
9: No.
10: Jako Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
8: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
10: Gota. Pánové, na
8: zdraví. Gota, není, počkej.
10: Ne,
8: máme tady. Ale máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
11: 544.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
10: On nebude tuto vědomá.
8: Ještě.
10: No, není.
8: Vem si ho. Ne, ty.
10: No, tak ahoj.
8: Počkej.
12: Haló?
8: Haló, to je Karel Gott?
10: Počkej.
12: Haló?
8: Tady je Kajzer.
11: Jirka Korn.
8: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
12: Dobrý
8: večer.
12: No.
8: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
10: No, vidíš.
8: Tak to jsou už to pro noviny. Gott telefonuje zvony. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
11: Co v topě?
12: To nic, upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
12: Tak já jedu.
8: Fajn, prima.
10: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
10: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
8: Dobře, jo? A pak tě zavoláme.
10: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedů, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocele je rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ve. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ve.
9: Vešlo,
8: tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, ve. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló? Můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miroslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady...

0: Děkuju vám, pane vedoucí.
1: Není zač.
0: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
2: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
3: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jediný jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Pá, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pám, no to, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
2: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
4: Dana Klitová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si jí ozvalo krematorium a ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit, to položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4, 6, 13, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši kompletně.

0: Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře? Teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo? My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu, kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, jo, mám nějaký hovadu, Jo, sakra, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Imre, vy do mobilu děláte, tak vám pošlu Jaroš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Januš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Wimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, nech šopat, přicházím. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to okluču, ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Já špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
5: No, dobře,
2: ping.
5: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
5: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
5: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
5: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
5: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
5: Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdelaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
5: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
5: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej?
6: Pardon.
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
6: Jsem hladé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
7: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
8: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
9: Ano?
10: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
9: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
10: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
9: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
10: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
9: Jo, je tady, mé je mi okna.
10: No, a jak to?
9: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
10: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
9: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
10: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
9: No,
10: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
9: Děkuji.
10: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
11: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
10: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo na Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
11: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
10: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šíp, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
11: Ano.
10: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
11: Ano.
10: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
11: Ano, já přijdu rád.
10: Jo, no to...
11: Sám,
10: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
11: No, já nevím,
10: schválí. Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
11: Je to nutný, aby...
10: Je to nutný, velice nutný je to.
11: Trošku poboženu, tak to dodělá a my přijdeme, no.
10: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
11: Tak jo, tak nashledanou.
10: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
12: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Každý se rekne a pohodí. Říkám, mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela klidně, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? Říká, no co jsem udělala, co jsi mi řekla, vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Začíná krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mě dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no, tak nad tím mě... budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, to mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se přesedli někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospělí a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: to dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: No.
1: Davide.
2: No, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káťu, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Mně se na nich líbí, jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš jí říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuji ti Jarka Barboríková, tak nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale spíš by měl takový dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak bude mít i rakouské občanství. Takže v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mm-hmm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme, to tam, ano, to právě ano, zajímá,
0: ale pojďme teda k tomu gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady, no ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezmění, mě to jeho rozhodnutí a respektu, že?
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky, naposled jsem ho viděl na poušbu moje ženy, no ty to tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně váhý, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově, spíš bylo malo dobili přijon za mnou, no, ale jako, můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS, třeba lutí do nechcu, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mi líbily ty lány těch tulipánů, no to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knižku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ji měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my potřebujeme ze sídem jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Hřebíkách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka... pravda, ano. Ne je to partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no, tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap je teda nemocnej a my jsme jeli s těma vnůčatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho sat, protože on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nasečí mě, že jo. Já umím německy trochu víc, co jsem taková víc pod pohuby, jak se říká, a nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit, tam prostě oni chtějí, pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou, já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo, tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není, tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit, je to zajímavé, i blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, abych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ale 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z té Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špenarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Řízkojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych světa kraji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady Ježí,
0: ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký a i říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického, i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snažší se

0: A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Větnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty s nimi, když jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: to.
1: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny,

0: Rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie. Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie. Vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodný, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleky, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od ty sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco bližšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo, ale i prostě styl.
0: Rozdílná víra může být někdy důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano. Mm-hmm. Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet, aby teda příběh z těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře. Třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
1: Bála
0: rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíše škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. jsme měli svatbu 91. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu, 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: Všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno. Čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko,
1: no,
0: je to Česko?
1: No. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce, na třech studních.
0: No, krásné, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kulturu. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla, já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že...
0: V čem nejvíc?
1: Prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dál, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přešli k té pointě.
1: To mám říct teda teď, co? Jak no, jsem se tak...
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit. Klidně to dopovídejte, to zase řekla.
1: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny. Mm-hmm. Do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě i, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale a taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
1: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, vyšla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad, protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, takže teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo, a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensku máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci. Naštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde tam, se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočištinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka Jehovskaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli čeští bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten, ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volná, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak a už prostě jsme si udělali plány a takový ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče. Aha. Mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel, jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože aha, pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, a nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva
1: no,
0: a pro mě má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych, do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A no, ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, to je kousiček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom, jestli se vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát, z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště na slyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit. Noční linka.

0: vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Po nocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, ta druhá, ta... Ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle ty norský, ty tak, no ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za
1: rok. Mm-hmm. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy, jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny, té starší teď, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok.
0: Mm-hmm. No Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když
1: no,
0: to máte rodinu, která se
1: krajina, no.
0: Vás postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediné město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta, no tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Milevska jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No, takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta... ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no, tak nám o tom to, no, no, no.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe, zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuju taky, mějte se hezky. Naschle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, možu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Koloběžka, to poznáme, ano. Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr.
2: Ano. Vojna, ano.
3: Odezdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, takhle.
2: Ano, takhle.
3: A? Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, samec.
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávu jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát a tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit, jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva co teď právě k tobě promlouváme. Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned. No, rozbal ti to.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mamela?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný. Aby
3: to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo...
2: Tak je ti nové,
3: jo? Ono to není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo? U všech ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
3: Ono to není možný.
2: Ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, SM-bank, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat. Tramvajovýho lístku? To jsem tě připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
6: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
6: Když mě to Pepiku připadá takový textově, jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písnější, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
6: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Hornice Rekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu, že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí, stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
5: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama. Vítě.
5: Tak to ne. Já přeci jsem zavol a teď abych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám něco sliboval. I když to nebyl čů, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, někdy mezi štěla, počítáme, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příště je křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co když jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, ne, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no. Jo,
8: jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co no vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, to, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo.
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s tím.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no, ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to
3: halo.
2: Slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Já.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl za mnou službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No, to je.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie. Nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku,

0: ascensor, cioè. Oh, no.
1: My jsme hotoví, pane poslanče.
0: My jdeme.
1: My pádíme, mějte se hezky.
2: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
0: No, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
2: Vy znáte i Esterku?
0: Esterku přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, jí říkáme.
2: Moment, jak stihne? Co Esterka stihne?
1: Jak stihne? On si myslí, že je sám?
3: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
0: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
2: Ne. Ne.
0: Hele. Halby, nelhal.
3: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
0: Hele, a jeden z toho zazelenal.
2: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
4: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde, nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště, do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku. To tam hodil takhle papriku. Říkal, a ještě pepř. A jsem dal pepř. Říkal, ještě bych tam dal papriku. To jsem nabral papriku a posypal jsem to. On to viděl v barvách. Jo. My jsme vařili v barvách vlastně. To bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
4: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco,

0: Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
1: No, že mi ho tam někdo strčil.
0: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
1: No, nevím, bylo mi špatně.
0: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
1: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
0: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
1: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
0: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
1: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
0: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
1: To si přeber sám.
0: Venco!
2: Kašli se na něho, teď je to grázl.
0: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
3: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když zpíváme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodneme.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, pojď. A hop, já boj.
3: Ale neboj.
4: Podívej se, co je vody.

0: hladině všech moří, tak poroučej, poroučej, poroučej, no.
1: No, poruč.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
3: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
0: Fíku, co tam děláš?
5: Pravuju, povídá Fík.
0: Ty nevíš, co říkal tatínek?
5: Nevím.
0: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
5: No, na něčem se musím učit, ne?
0: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
5: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
0: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
5: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Já nepromluvil, jo. Tak když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, to, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyvet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně z vesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.